0: Narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
1: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Mořičova zbylo, zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motorů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou pro chlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. Třem desítkám z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
2: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je modní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
1: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. Propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
3: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, minipivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou Radnic i zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
1: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
1: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba ve dvou let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
0: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili dva Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i druhý spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
2: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Mořičova zbylo, zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motorů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno až zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v pět.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Lidé v Ústí nad Labem se odmítají smířit s podmínkou pro chlípného doktora. Zubař fotil své nezletilé pacientky u stěn své ordinace a jejich obličeje pak pomocí umělé inteligence dosazoval na snímky dětské pornografie. Třem desítkám z dívek přitom ještě nebylo ani 15. Okresní soud v Ústí ho potrestal podmínkou. Podle odsouzeného i státního zastupitelství šlo pouze o klukovinu. Na případ upozornila televize CNN Prima News. Občané v Ústí nad Labem proto vytvořili petici, ve které po ministerstvu zdravotnictví a dalších úřadech žádají, aby přezkoumali, jestli je v pořádku, že ústecký ortodontista pokračuje ve své lékařské praxi. Dnes zveřejněná petice je dostupná na webu portálu Veřejné správy. O 100 milionovou evropskou dotaci pro pekárnu Agrofertu se zajímá policie. Jak potvrdil evropský žalobce, policie navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi. Případ se týká dotace 100 milionů korun z evropských peněz, kterou Česku odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky které měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Jak uvádí veřejnoprávní rozhlas, holding Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí 5 až 10 let vězení. Centrum Prahy bude ve středu závodním depem historických aut, konkrétně Opletalova ulice u hlavního nádraží. Slavnostně se tu představí automobily, které odtud ve čtvrtek ráno vyrazí na trať z Prahy do Bratislavy a zpátky. Na start soutěže 1000 mil československých se letos postaví 130 historických vozidel předválečné výroby. Na doprovodný program do Opletalovy ulice ve středu odpoledne zve Bohumil Pát z Českého autoklubu.
2: Se vlastně ulice mění v závodní depo, stejně tak, jako tomu bylo ve 30. letech minulého století, když ten závod se jel jako legendární podnik. Ještě připojujeme kulturní program v podobě swingové kapely, potom kolem 16. hodiny je módní přehlídka dobových kostýmů salonu První republiky.
1: Pražská Opletalova ulice bude proto ve středu odpoledne zavřená pro dopravu. Hlavně turistům je určená nová autobusová linka Berounka. Propojuje místa podél řeky v Plzeňském a Středočeském kraji.
3: Autobusy nové linky začínají jezdit teď v červnu a spojují Radnice, Újezd u Svatého Kříže, Liblín, Kozojedy, Chříč, Zvíkovec, Podmokly a Skryje s Křivoklátem. Na trase jsou vodácké kempy a také množství památek a zajímavostí. Například zříceniny hradů Lipštejn, Krašov a Týřov, Skryjská jezírka, mini pivovar Chříč nebo hrad Křivoklát. O víkendech a svátcích pojedou z Radnic i zpět 4 spoje. Linku zajišťují dopravci Arriva a Transdev. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Rokycansko.
1: Po letním začátku nového týdne přijde déšť a ochlazení. Medard tak dostojí své pranostice. Zatímco v pondělí bylo jasno s 28 stupni, v úterý a ve středu bude pršet. Na Moravě i bouřit, ojediněle slijáky, při kterých naprší kolem 25 mm, tedy 25 litrů na metr čtvereční. V úterý budou teploty v Čechách do 22, na Moravě může být ještě kolem 25 stupňů. Ve středu se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů Celsia. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, kolísavý ráz počasí bude pokračovat i ve zbytku školního roku.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Výcvik asistenčního psa přijde na 500 000 korun. Peníze organizace Pomocné tlapky získává z darů a sbírek. Letos díky tomu výcvik slavnostně ukončilo 11 psů. Dvouletý proces začíná výběrem štěněte, pokračuje jeho výchovou a výcvikem pro konkrétního člověka. V prvním roce se o štěňata starají dobrovolnické rodiny, později je cvičí jeden z profesionálních trenérů. Jiří Tomášů se výcviku věnuje desítky let.
2: Jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, který se docela snadno předává. Když se třeba do 2 let cvičí, tak potom se během třeba 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Organizace pak může dál kontrolovat, jestli se psům v nových domovech daří. Asistenční psy kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Působí také v hospicech a domovech pro seniory. V Česku vzniká nová levice. Skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala odpoledne ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Jmenuje se Nová sociální demokracie a chce pracovat na tom, aby česká společnost byla férovější a spravedlivější. NSD podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu, hlásí se k Evropské unii i k NATO. Prioritami budou podle stranického webu ochrana demokracie a právního státu, důstojné mzdy a dostupné bydlení, silné veřejné služby a spravedlivé daně. Sám 75-letý politik minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici. Špidla doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro má teď na rozhodnutí 15 dní. Páteční nehodu autobusu v Bulharsku způsobili 2 Bulhaři s českými řidičáky. Počet obětí jejich divoké jízdy stoupl na 4. V nemocnici zemřel i 2. spolujezdec jednoho z viníků. 8 ze 17 zraněných zůstává po nemocnicích v Sofii. Někteří podle médií bojují o život. Podle vyšetřovatelů řidiči zorganizovali nelegální pouliční závod, při kterém jeli bulharskou metropolí přes 150-kilometrovou rychlostí, než narazili do autobusu MHD. Jak informovala místní média, české doklady si pořídili proto, že jejich získání v Česku bylo snazší. To ještě úřady vyšetřují. Jednomu z řidičů je 28 let, druhý je o 6 let starší. Podle policie jsou oba členy zločineckého Kalašnikovova gengu. Záchrana loveckého zámečku Mořičov u Ostrova se prodlužuje. Za zdržením je archeologický průzkum. Město už nepočítá s tím, že by nové odpočinkové místo rychle otevřelo.
3: Zámeček léta chátral a nikoho nezajímal. Teď ale ostrovská radnice objevila potenciál místa a snaží se, co z Mořičova zbylo, zachránit. Sehnat firmy, které trosky zakonzervují, upraví okolí a postaví relaxační prvky, nebylo jednoduché. Vše mělo být hotovo do letních prázdnin. Kvůli nečekaně dlouhému archeologickému průzkumu se ale konečný termín musí posunout. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Moskva připustila problémy s palivy na jihu Ruska. Benzínu a nafty pro řidiče je málo. Podle ruského ministerstva energetiky to způsobily ukrajinské vzdušné útoky na energetické firmy. Dron Ukrajinců cílí na hlavní zásobovací trasu vedoucí přes okupovaná ukrajinská území. Problémy se nejprve projevily na Krymu a postupně se rozšířily i do dalších regionů. Nedostatek pohonných hmot si místy vynutil přídělový systém. Před ruskými benzinkami se tvoří dlouhé fronty motorů. Odběrové limity benzínu a nafty už podle médií začaly zavádět dokonce i některé benzinky v Moskvě nebo Petrohradu, ale i v severních regionech Ruska až u hranic s Finskem. Přes den bude deštivo, od západu přijde ochlazování, čekáme oblačno a je zataženo s občasným deštěm, na Moravě i s bouřkami a naměříme teploty od 17 do 27 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po 6. hodině, Adam Kořica už je společně s vámi vzhůru, před námi je úterní ráno s datem 9. června. Budit vás budu opět českou muzikou let 60. až 80. Pojďme na to, Petr Kotwald, píseň Kde kdo jde dál, přeji hezké ráno.

0: to.
1: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté úterní ráno, s datem 9. června si za malou chvíli zpříjemníme Lindou a Pavlem duetem Kdo nespívá, nemá hit.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Záletník nesmí manželovi skřivit ani vlas. Tuhle zásadu rozvede Jiřina Bohdalová a Vladimír Brabec v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Španělská Valencie proslula rajčatovou slavností. Kolik rajčat je na ní potřeba, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Rok 1962, ten si hudebně připomeneme v naší první ranní hudební dvojici, a to po půl sedmé. Teď už na rádiu Český impuls, Linda s Pavlem přeji hezké ráno.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 9. červen, přeji hezké ráno, do půl sedmé naše další muzikál 60. až 80. Za malou chvíli Karel Černoch a jeho Zrcadlo. Do jakého rána jste se probudili? Jak to u vás vypadá teď s počasím? Můžete mi napsat a to na náš WhatsApp. Číslo k nám je 734-787-981 a nebo napište na stejné číslo klasickou SMSku. Zavysíláme si společně. Já se těším na naši spolupráci. Zajímá mě tedy, jaké je teď vaše ráno. Na rádu Český impuls Karel Černoch při pohodové vstávání.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
6: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
5: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Český impuls, dobré ráno, úterý 9. červen, po půl sedmé naše další muzika, let 60. až 80. Těšit se můžeme na Karla Gotta, písničku Je jaká je, také nabídnu k poslechu skupinu Triky a pověry, ze všeho nejdřív Dalibor Janda, nahrávka Kde jsi, teď už ale startuje rychlý přehled zpráv.
1: Hezký poslech naší stanice. Bývalí sociální demokraté podali na ministerstvu vnitra žádost o registraci nové strany. Pamětní známky z portréty Dany Drábové pokřtil prezident Pavel i Drábové partnerka. Hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu Karima Khána dočasně zbavili funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. V polském přístavu zabavili úřady tunu heroinu v přepočtu za více než miliardu korun. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se dnes po 4 letech vrátí na kurty. A deštníky si dnes vezměte sebou. Pršet bude téměř všude a na jihu Moravy se navíc přidají bouřky. V Čechách se ochladíme na 17 až 22 stupňů. Morava a Slezsko slibují větší vedra 22 až 27. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, těším se za půl hodiny.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Po půl sedmé se teď v rámci naší první ranní úterní hudební dvojce zaposloucháme do písniček z roku 1962. Čeká nás Jana Petrů, nahrávka Páni rodičové, a pak nás také nemine duet Valdemara Matušky a Evy Pilarové, píseň s názvem Oliver Twist. Pojďme na to, přeji pohodový poslech. Tohle je rok 1962 na rádiu Český impuls.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 9. červené, přeji hezké ráno, do 7. za malou chvíli Marie Rotrová, píseň Máma. Kolik akordů má mít dobrá písnička? Vypočítá nám je Olda Žija z Katapultu. Budeme si povídat o skladbě Hlupák váha, a to v našem hudebním kalendáři. Ptát se bude zítra v 11:30 kolega Zdeněk Sekanina.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám Michael Ransdorf přeje hezké ráno. V Česku vzniká staronová politická strana, skupina bývalých sociálních demokratů kolem někdejšího premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly podala ministerstvu vnitra žádost o její registraci. Jmenuje se Nová sociální demokracie. Podle Špidly chce klást důraz na ekologii i prosperitu. Hlásí se k evropské integraci, k Evropské unii i ke kolektivní obraně, kterou nyní prezentuje NATO. Špidla minulý měsíc řekl, že nebude usilovat o předsednickou pozici ve straně. Doufá ale v kandidátky v podzimních komunálních a senátních volbách. Vnitro musí o registraci strany nebo jejím odmítnutí rozhodnout do 15 dnů. Pekárna Agrofertu je v hledáčku policie. Ta navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dva lidi kvůli evropské dotaci za 100 milionů korun na novou linku. V popisu projektu Pekárna uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky kterým měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale během evropského auditu zjistili, že Pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podle veřejnoprávního rozhlasu Agrofert tvrdí, že firma postupovala v souladu se zákonem. Obviněným hrozí až 5 let vězení. Na mezinárodní vesmírnou stanici ISS vstoupí první Čech. Armádní letec Aleš Svoboda by k ní měl odletět už příští rok kosmickou lodí Dragon, kterou by měl zároveň pilotovat. Česká účast na vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun.
2: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
3: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
2: A přidal i dárek.
3: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
4: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
2: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20. Tomáš Kabát.
1: No a na závěr zpráv jdeme na počasí. Česko se dnes teplotně rozdělí vejpůl. Deště srazí teploty dolů především na západě, tam měříme 17 až 22 stupňů. Mokré teploměry na východě ale zase ukážou větší teplo 22 až 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 7 hodině, úterý 9. červen, Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené ráno a to dnešní bude na Rádiu Český impuls filmové. O filmech se pobavíme v ranním tématu, teď už píseň Přátelství na Entou.

0: Za 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 9. červen, přeji hezké ráno. Za malou chvíli Standa Procházka, píseň Celá škola už to ví. Hezké ráno nám z Ubrečených Kraslice přeje paní Helča, která hlásí 14 stupňů a déšť. Mě těší pod řípem má paní Dáša 17, na teploměru přeje všem krásné úterý. Tak a co vy ostatní, určitě mi můžete napsat na náš WhatsApp 734-787-981, to je číslo k nám. A nebo můžete poslat klasickou SMSku ohledně počasí.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Koloseum Mariky Gombitové, takhle bude znít naše úterní ranní impulzovic krabička, více prozradí Dalibor Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní typy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou 12:30. Dnešní ranní téma je filmové, mě zajímá, jaký film vašeho dětství byste si pustili dnes večer, které hlášky, postavy zkrátka nestárnou, bylo něco, na co jste jako děti koukali pořád dokola, kazeta oddělaná, DVD poškrábané do nepoznání. Co byste pustili svým dětem jako první a čekáte, že je to chytí stejně jako vás? A je něco, na co jste se jako děti těšili celý týden? Nedělní pohádka, páteční film nebo výjimečné kino s rodiči? 604-111-211, to je číslo k nám, první reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Teď už Standa Procházka, píseň Celá škola už to ví, za minutu 7:45, dobré ráno.

0: Dobré ráno, úterý 9. červen, blíží se nám 7:30, za malou chvíli naše další muzika, potom se přihlásí kolega Michal Ransdorf, který nabídne nejnovější zprávy. V ranním tématu se budeme bavit o filmech, protože existují snímky, které nestárnou, nebo tak jako stárnou, ale hezky, že je to skoro jedno. A já se ptám, jaký film vašeho dětství byste si pustili dnes večer, co byl ten nejfilm, na který vzpomínáte, který film z dětství si pamatujete tak živě, jako by to bylo včera, scéna, písnička, postava. Bylo něco, co jste jako děti sledovali pořád dokola? Kazeta oddělaná, DVDčko poškrábané do nepoznání. Co byste pustili svým dětem jako první a čekáte, že je to chytí stejně jako vás? A je něco, na co jste se jako dítě těšili celý týden? Nedělní pohádka, páteční film nebo výjimečné kino s rodiči?
1: K mému oblíbenému filmu bych chtěl říct, že mám oblíbený film Léto s kovbojem a tam pověstnou hlášku Honzy Macháčka, kterého stvárnil pan Hans Dík. Já znám široko daleko všechny krávy, ale vás jsem tu ještě neviděl.
2: No myslím, že dneska to bude na Komárka, tudíž jakože chčije a chčije na samotě u lesa.
0: Ano, některé filmové hlášky zkrátka nestárnou. Co vy a filmy? Stále můžete volat 604-111-211. My si teď do 7:30 pouštíme další hity let 60. až 80. Hezké ráno.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Olda Říha z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: půl osmé Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli s Bohem lásko, já jedu dál, písnička Josefa Laufera, hymna všech kamionáků let 60. až 80. Ještě předtím ale kolega Michal Ransdorf, a to znamená, že na řadě jsou nejnovější zprávy. Mižáku, hezké ráno, co tam pro nás máš?
1: Hezký vstup do úterý vám přeje Michal Ransdorf. Policie navrhla obžalovat pekárnu spadající pod koncern Agrofert a dva lidi kvůli evropské dotaci na inovační linku. Prezident Pavel bude s ministrem Šebestyánem jednat o evropských zemědělských dotacích. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla na 5,3%. Zemětřesení na Filipínách si už vyžádalo nejméně 35 mrtvých, 12 lidí se stále pohřešuje. Dánského fotbalového reprezentanta Christiana Eriksena po nedělním kolapsu propustili z nemocnice. No a na závěr počasí, to se nám dnes pokazí, dorazí deště a od západu přijde i ochlazení. Na západě teploty klesnou na 17 až 22 stupňů, na východě zůstanou vedra mezi 22 a 27. To byly krátké zprávy a Michal Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Za 3:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je teď naše Impulzovic krabička, která bude slovenská. Čeká nás totiž Marika Gombitová, písnička Koloseum. A více už o této skladbě prozradí zpěvák Dalibor Janda. Máme za 3:45.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Dnes vám představím Mariku Gombitovou, ale než něco řeknu o písničce Koloseum, chtěl bych se vyznat z obdivu, který k ní chovám. Mám rád její hlas, mám rád její písně, hlavně způsob, jakým je zpívá. Proto existuje jediné slovo – dokonalost. Koloseum je tak trošku pompézní písnička, ale Marika těm vznešeným slovům zachovala určitý patos, ale zároveň je dovedla ohromně zličtit. A to v tom roce

0: Přeji dobré ráno z našeho rádia, úterý 9. červen, blíží se nám 8. hodina a dnešní ranní téma je filmové.
1: Ucítíte ořechovou vůni jader, pane profesore, musíte nasát.
0: Ano, Pelíšky, zlatá česká filmová klasika. Já zjišťuji, jestli bylo něco, co jste jako děti sledovali pořád dokola. Kazeta oddělaná, DVD poškrábané do nepoznání, který film z dětství si pamatujete tak živě, jako by to bylo včera. Scéna, písnička, postava. Jaký film vašeho dětství byste si klidně pustili dnes večer? A co byl ten nejlepší film, na který vzpomínáte?
2: Já jsem duší romantik, takže za mě rozhodně film S láskou Rosie. Ten mě vždycky páče. Přeji vám všem krásný den.
3: Nejlepší je Anela ještě nevečeřila. Pápe, Anelko, pápe, ještě to nafíkl skoro metrák, jo, čůrat mi na kamaši, to se nevyplácí.
0: Zkrátka, některé filmy nestárnou nebo stárnou tak hezky, že je to skoro jedno. 604 111 211 přispějte svou reakcí i vy do ranního filmového tématu. My si do 8 hrajeme další muziku let 60. až 80.
4: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
5: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26.

0: účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: A hazardní jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. Čeští rodiče by sociální sítě dětem nejraději zakázali. Podle průzkumu agentury Stemmark by je podpořili i samotní mladiství, jen by se omezení nesmělo týkat jich samotných. K rychlému omezení sociálních sítí vyzval třeba předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Podle něj je jasné, že digitální platformy přispívají k psychickým problémům u dětí. Ty nejhorší případy pak můžou u těch nejmenších skončit i sebevraždou. Server Novinky.cz přidává i skeptický názor dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten se ale obává, že by zákaz běžných sociálních sítí děti přesunul do temnějších zákoutí internetu. Problém ve využívání například Facebooku nebo Instagramu vidí i samotné děti. Téměř třetina by sítě omezila do 13 let a necelá čtvrtina by je povolila až od 16. Má to ale háček. Z průzkumu totiž vyplynulo, že by je omezili jen těm mladším, než jsou oni sami. Třeba 14-leté by tak přístup odepřeli těm 13 letým. Češi mění priority při výběru práce. Zatímco dříve hrály hlavní roli peníze, dnes má často přednost dobré pracovní prostředí a stabilita. Vyplývá to z průzkumu mezi 4000 zaměstnanci. Průkopníky jsou podle odborníků mladí. Starší generace se k nim ale už prý přidává. Příjemná pracovní atmosféra je při rozhodování o nové práci nejdůležitější už 64% respondentů. 62% lidí přesvědčí jistota zaměstnání. Finance jsou v žebříčku důležitosti u Čechů až na 4. místě. Na plat se tolik neohlíží, ale hlavně lidé se středními příjmy. U těch s nižšími platy je výše mzdy stále na předních příčkách. Průzkum odhalil, že víc než polovina těchto lidí přiznala, že práci změnili právě kvůli finančnímu ohodnocení. Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy do Polska začne pravděpodobně za 6 let. V současnosti se připravuje podrobný projekt. Oznámila to stavební správa vysokorychlostních tratí Správy železnic. K radosti ostravského primátora Jakuba Bazgíra.
2: Je to strašně důležité, pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otevírá úplně pravý nemožnosti, co se týče rezidentury, co se týče dojíždění za prací.
1: Zástupce katovického primátora Bohumil Sobula řekl, že vysokorychlostní železnice na polské straně z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028, tedy mnohem dřív než česká část. No a na závěr zpráv jdeme na počasí, to se nám dnes celkem pokazí, dorazí deště a od západu přijde i ochlazení. Na západě teploty klesnou na 17 až 22 stupňů, na východě zůstanou vedra mezi 22 a 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf, moderátorský mikrofon přebírá Adam Kuřica.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině, úterý 9. červen, přeji hezké ráno. Svátek slaví dámy s jménem Stanislava, takže všem stáňám všechno nejlepší. A teď už zase česká muzika let 60. až 80. Pavel Vítek, píseň Mám rád vůni tvý kůže. Mám

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli královské reggae Jiří Krampol, Iva Janžurová a Honza Čenský. Dobré ráno nám na našem WhatsAppu z Neratovice přeje paní Eva, která hlásí polojasno a 19 stupňů, tak jak slyšíte sami, ne všude v republice prší. Ostatně naopak to má ale pan Jiří Zičinská, který hlásí zataženo a 18 na teploměru. Vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu. Číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Rock and roll, ten nás čeká v rámci naší další ranní hudební dvojce. Kdo nám bude zpívat, které písničky si poslechneme, prozradím po 8:30. Která známá osoba má stejné křestní jméno jako vy? Zjišťujeme na Facebooku Rádia Český impuls. Napište nám to www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Dnes večer se opět můžeme těšit na hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Úterý 9. červené, přeji poklidné ráno s rádiem Český impuls a teď už Jiří Krampol, Iva Janžurová, Honza Čenský a jejich královské reggae. Písnička z pohádky o princezně, která ráčkovala.
2: Někdo háčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

0: Dobré ráno, úterý 9. červen. V rámci ranního tématu společně řešíme filmy, protože existují klasiky, které zkrátka nestárnou, anebo jako stárnou, ale tak hezky, že je to skoro jedno. Já se ptám, jaký film vašeho dětství byste si pustili klidně dnes večer? Co byl ten nejfilm, na který vzpomínáte? Který film z dětství si pamatujete tak živě, jako by to bylo včera? Scéna, písnička, postava. Co byste pustili svým dětem jako první a čekáte, že je to chytí stejně jako vás? A je něco, na co jste se jako dítě těšili celý týden, nedělní pohádka, páteční film nebo výjimečné kino s rodiči?
1: Co se týká filmu, no, s tebou mě baví svět klasika, ale pro mě asi Krkonoš a Lyžníci, jelikož jsem tam žil nějakou dobu. A z cizích, no, samozřejmě seriál polský 400 a pes. To můžu vidět několikrát do roka.
2: Pro mě to jsou čerty, nejsou žerty. A Láška, spadlo ti to máchale. A si víte.
0: Z čerty nejsou žerty, jo? Tak umíme.
3: Je to rebel. Při zatýkání. 3 vojáky těžce zranil. 2 zhmoždil. A 1 zesměšnil.
0: Co vy a váš oblíbený film pohádka z dětství stále nám můžete zavolat. Těšíme se na vaše další reakce. 604 111 211. Blíží se 8:30. Kolega Michal Ransdorf chystá rychlý přehled zpráv.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: půl deváté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Prší u vás, neprší, to je otázka v rámci dnešního počasí. Zajímá mě, odkud nás posloucháte, jak to vás vypadá, protože sledujeme vaše textovky, které posíláte na náš WhatsApp 734787981 a nebo na prostřednictvím klasické SMS zprávy. Dobré ráno, z Němnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno 14 stupňů, a také se nám ozvala paní Vlaďka z Jemnice, která hlásí 19 a pod mrakem. Za malou chvíli Michal David, píseň Nonstop, teď už ale rychlý přehled zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem.
1: Příjemný ranní poslech naší stanice. V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, když naměřili 20,1 stupně Celsia. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla na 5,3%. Zemětřesení na Filipínách si už vyžádalo nejméně 35 mrtvých, 12 lidí se stále pohřešuje. V blízkosti Hormuzského průlivu se včera zřítil bojový vrtulník americké armády, posádku se povedlo zachránit. Dánského fotbalového reprezentanta Christiana Eriksena po nedělním kolapsu propustili z nemocnice. A na závěr počasí, Česko se dnes teplotně rozdělí vejpůl, deště srazí teploty dolů především na západě, tam naměříme 17 až 22 stupňů. Mokré teploměry na východě ukážou 22 až 27. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zas dva cůpky mám.

0: Za 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 9. červen na řadě je naše další ranní hudební dvojce. Ta dostala jasný příznačný název Rock'n'Roll. Čeká nás Pavel Bobek, skladba Rock'n'Rollu, dal sem všechny nejlepší své dny. A pak nás nemine Petra Janu, píseň Hrajte starý Rock'n'Roll. Tak jo, Rock'n'Roll teď na rádiu Český impuls. Za 8:45 přeji hezké ráno.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

mi vždy k němu jen jeden krok schází. Čas nestál, já však taky ne.

řekla, že to znám, a pak šla městem stále se mnou. Do stovek hotelů, do stovek kanceláří.

0: Úterý 9. červen do 9. naše ranní téma, které bylo dnes filmové. Mě zajímalo, jaký film vašeho dětství byste si pustili dnes večer. Co byl ten nejfilm, na který vzpomínáte, který film z dětství si pamatujete tak živě, jako by to bylo včera, scéna, písnička, postava. Bylo něco, co jste jako děti sledovali pořád dokola. Kazeta oddělaná, DVD poškrábané do nepoznání. Co byste pustili svým dětem jako první a čekáte, že je to chytí stejně jako vás? A je něco, na co jste se jako dítě těšili celý týden, nedělní pohádka, páteční film nebo výjimečné kino s rodiči?
1: Já naprosto miluju film Jak dostat tatínka do polepšovny, jak vytrhnout vedlibě stoličku. To úplně miluju a můžu si to pouštět pořád dokola, když je nějaký splín. Pustím si to. Jsem 73. ročník. A s manželem milujeme film Svatební cesta do Jilí.
2: Co mě ve mně nechalo docela dobrou vzpomínku a nemůžu na to zapomenout, tak je Majka z Gurunu.
0: Ano, troufnu si tvrdit, že dnešní ranní téma vás bavilo, ostatně volali jste opravdu v hojném počtu. Zkrátka jsou filmy, které nestárnou nebo stárnou tak hezky, že je to skoro jedno. My si do zpráv celou do 9. pouštíme naši další muziku, přeji pohodový poslech.
3: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
4: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026 od pátku do neděle 26. až 28. června 2026 www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
5: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.

0: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Bydlení lidem uniká, sazby hypoték jdou stále rychle nahoru. Průměrná nabídková sazba vzrostla o 0,11% bodu na 5,3%. Je tak nejvýš od listopadu roku 2024. Od března se hypoteční sazby zvedly v průměru o víc než 0,4%. U hypotéky ve výši 3,5 milionu se splatností 25 let, tedy měsíční splátka vzrostla o 800 korun na více než 21 tisíc. Hypotečních sazeb a zdražování nemovitostí prohlubují bytovou krizi. Stále méně lidí na takový úvěr dosáhne. Do problémů se navíc můžou dostat i ti, kteří si hypotéku vzali v době, kdy byla levnější. Jablonec nad Nisou opraví opěrnou zeď v Tovární ulici. Hrozí totiž její zřícení. Na špatný stav kamenné zdi podél rušné silnice druhé třídy opakovaně upozornili odborné posudky. Část zdi už se v minulých letech zřítila a město ji provizorně opravilo. Expertíza loni potvrdila, že zeď překročila svou životnost a vyžaduje komplexní opravu. Podle mluvčí jabloneckého magistrátu Jany Fričové je opěrná zeď stará víc než 100 let.
1: Konstrukce zajišťuje stabilitu svahu u rušné silnice druhé třídy. Uvolněné kameny mohou ohrozit chodce i automobily. Opravu tak není možné dál odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dopravu tam budou po dobu prací kyvadlově řídit semafory.
0: Město už nechalo odstranit ze svahu nad zdí v Tovární ulici náletovou zeleň a dřeviny. Ty totiž poškozovaly její konstrukci. Oprava nejvíc poškozeného úseku se bude dělat letos. Druhá etapa naváže v příštím roce. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně. Cenu narkotik odhadli na přepočtu asi 1 250 000 000 korun. Podle polské televize TVP šlo o rekordní zásilku pašovaných drog. Polský policejní prezident doplnil, že pocházeli z Iránu. Ukryté byly v zásilce dekorativních cihel ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelý náklad upozornili polské celníky jejich kolegové z Velké Británie. No a na závěr jdeme na počasí, deštníky si dnes vezměte sebou. Pršet bude téměř všude a na jihu Moravy se navíc přidají bouřky. V Čechách se ochladíme na 17 až 22 stupňů, Morava a Slezsko ale slibují větší teplo, 22 až 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:03 Adam Kuřica přeje hezké úterní dopoledne a teď už další muzikál 60. až 80. Petr Kotwald, píseň Je v tahu.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví, z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Tři minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jaroslav Vikrent, písnička Bělásek. Která známá osoba má stejné křestní jméno jako vy? Zjišťujeme na našem Facebooku. Já už teď koukám do komentářů. Paní Milunka Přikrylová píše Miluška Voborníková, Miluška Šplechtová, Miluška Bitnerová. Dále koukám, že pan Lumír Urban píše Lumír Olšovský nebo Lumír Nikl v závorce Brucháčík z ulice. Paní Simona Maroušková píše Stašová, Krajnová, Babčáková, Postlerová. Tak co vy, která známá osobnost, má stejné křestní jméno jako vy? Napište nám to na náš Facebook www.facebook.com/Český impuls. Tam nás najdete. Máme 4 minuty po 9:45. Pokračujeme v české muzice let 60. až 80. Za malou chvíli Bělásek Jaroslava Vikrenta.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Oldeříha z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.

0: 4 minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterý 9. červen. Rozjeli se textovky na našem WhatsAppu, což je samozřejmě dobře. Číslo k nám je 734787981. Ze studenky nás zdraví paní Renata, která hlásí, respektive ze studenky na Novojičínsku, ať jsem přesný, krásných 20 stupňů, trochu mráčku, tak zdravíme. Paní Renato, děkuji za zprávu. A také se nám ozvala z Českého Těšína paní Ivana, která nás poslouchá společně s panem Jindřichem, ti hlásí 21 stupňů. Tak moc děkuji za zprávy. My pokračujeme v české muzice let 60. až 80. Michal Penk, píseň Má daleká ze seriálu Chlapci a chlapy, 5 minut po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do desáté do zpráv celou s kolegou Michalem Ransdorfem. Za malou chvíli z české muziky let 60. až 80. Marie Rotrová, píseň Ten vůz už jel. Ranní téma patřilo filmům, bavili jsme se o tom, že některé snímky nestárnou nebo stárnou tak hezky, že je to skoro jedno, a mě zajímalo, jaký film vašeho dětství byste si pustili dnes večer a co byl ten nejfilm, na který vzpomínáte, který film z dětství si pamatujete tak živě, jako by to bylo včera, scéna, písnička, postava. Bylo něco, co jste jako děti sledovali pořád dokola? Kazeta oddělaná, DVD poškrábané do nepoznání. Co byste pustili svým dětem jako první a čekáte, že je to chytí stejně jako vás? A je něco, na co jste se jako dítě těšili celý týden? Nedělní pohádka, páteční film nebo výjimečné kino s rodiči?
1: Miluju film Nebe a Dudy. Mohla bych vidět pořád Ty dva malí kluci a Strejdo Rudlo, budeme si tykat.
2: Jsem z Nymburák, takže pro mě nejlepší filmy jsou od pana Hrabala Postřiženy a Slavnosti stěženek.
3: Vesničko má středisková hláška. Pane doktore, vy jste se zase kochal.
4: To neděláš dobře, Jaromíre, s tou sirkou. Jednou se ti to vymstí.
5: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
5: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Příjemné dopoledne. Pavel Vítek prodělal infarkt. 63letý zpěvák skončil v nemocnici. Hity Má svůj den nebo Mám rád vůni tvý kůže si tak v originále teď chvíli neposlechneme. Právě na své starší písně vzpomínal Pavel Vítek podle serveru Express.cz ve svém posledním příspěvku na sociálních sítích z minulého týdne. V péči lékařů je zpěvák podle portálu Blesk.cz od minulé středy. Jeho problémy měly přijít po vyčerpávajícím vystoupení jeho uskupení Čtyři tenoři v americké Carnegie Hall. Se srdcem ale nemá Vítek problémy poprvé. V minulosti podstoupil kvůli nepravidelnému srdečnímu rytmu už dva zákroky. Zpěvákův manžel Janis Sidovský řekl, že je jeho partner v nejlepší odborné péči a daří se mu stále lépe. Musí ale společně překládat jeho koncerty.

0: Minulý čtvrtek, ale čtyři tenoři vystoupili jen ve třech, a to v Holicích na Pardubicku. Vítek by se měl podle Sidovského na jeviště brzy vrátit. Třeba na konci července mají čtyři tenoři v plánu vystoupit na pražském koncertě legendární americké zpěvačky Diany Ross. Českou fotbalovou reprezentaci čeká první komplikace. Na Mexiko se řítí tropická bouře Boris. Ministerstvo zahraničí varuje také české fanoušky. Lidem dobrovolně registrovaným v systému Drost přišlo včera upozornění do e-mailové schránky i SMS-ka na telefon, což se stává pouze při mimořádných záležitostech. Podle serveru eSport se program národního týmu na mistrovství světa zatím nemění. Česko má novodobého Remka. Armádní letec Aleš Svoboda se už příští rok vydá na cestu do vesmíru. Jako první Čech dokonce vstoupí na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Aleš Svoboda má navíc pilotovat kosmickou loď Dragon, která s posádkou odstartuje ze Země. Česká účast na této vesmírné misi vyjde na 2 miliardy korun.
1: Prvním tuzemským astronautem byl Vladimír Remek. Ten Svobodovi přál hlavně úspěšnou misi.
2: Aby splnili program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili.
1: A přidal i dárek.
2: Na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli, nebo já, na skafandru před těmi téměř 50 lety. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
1: Sám Aleš Svoboda bude mít na starosti i několik vědeckých experimentů. Hlavní smysl své práce ale vidí tady na Zemi, v Česku.
3: Mým cílem je pomocí orbitální mise zviditelnit český výzkum, české technologie a práci českých firem. Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi.
1: Teď ho tedy čeká náročný výcvik zaměřený přímo na konkrétní let. Nacvičit je nutné i krizové scénáře. Pilotů návratového modulu Dragon je na světě jen okolo 20. Tomáš Kabát.
0: No a na závěr jdeme na počasí. To se nám dneska pokazí, dorazí deště a od západu přijde i ochlazení. Na západě teploty klesnou na 17 až 22 stupňů, na východě zůstanou vedra mezi 22 a 27. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Takové byly zprávy v 10. Další zpravodajský servis nabídneme opět za hodinu. Do té doby spousta české muziky let 60. až 80. Adam Kuřica přeje hezké úterní dopoledne a teď už Lenka Filipová, Karel Zich a jejich veleslavné mosty.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, úterní dopoledne, 9. červen, do půl jedenácté, za malou chvíli naše další hitly 60. až 80. čeká nás český hitmaker Michal David, píseň My máme prýma rodiče. Podle čeho dostal název hrad Bezděs, dozvíme se v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Oldeřího z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Naše další hudební dvojce, tedy ta dopolední, nabídne základy českého roku. Těšit se můžeme na skupinu Katapult a více si nechám pro sebe, ale dozvíte se to už za pár minut. Teď startuje nový díl pořadu Máme Česko rádi. Kam se dnes podíváme? To nám prozradí Jana Kracíková, která je zatím poněkud taková jako tajnuskářská.
1: Máme Česko rádi.
2: Začínáme hádankou. Stojí to vysoko nad Máchovým jezerem a má to dvě věže. Co je to? Správně, Hrad Bezděz. Vždycky mě zajímalo, proč se jmenuje právě tak, a proto využiju příležitosti a zeptám se Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Dočkám se odpovědi. Dobrý den.
3: Dobrý den, to víte, že dočkáte. Nejdřív se tak jmenoval zdejší dvorec, tedy sídlo knížecího správce korunních statků. A to bylo už koncem 12. století. Ta jméno nesla i vesnice, ostatně i kopec, na kterém hrad stojí, je také Bezděz.
2: No jo, ale co to znamená, že se tu není čeho bát?
3: Tak úplně ne. Ale když se hrad budoval, tak ho měli napadnout loupežníci. Dělníci hrad bránili beze strachu, tedy děsu, a tak mohl vzniknout název. Možná je to ale jenom povítačka pro turisty. Při prohlídce uslyšíte i varianty, že je to od majitele panství s podobným jménem, nebo že je to zkomolenina ze dvou jmen zdejších vrcholů. Jeden prý býval Běs a druhý Děs.
2: Dnes to máme jako jazykové okénko. Čas ubíhá, tak já stručně povím, že se jedná o jeden z mála hradů, který nikdo nestihl přestavět na zámek. Jeho dvě věže a světlé zdivo jsou vidět zdaleka. Cestu nahoru zpestřuje křížová cesta a má tu být i poklad, že?
3: No, říká se to. Dokonce o tom napsal Smetana operu Tajemství. Raději bych řekl o montserratské Černé Madoně. Ta byla původně v hradní kapli, kvůli které se směřovaly slavné pouti až do zrušení kláštera na Bezdězu. A to je důležité. Když hrad mniši opustili, hrad koupila obec za 50 zlatých jako veřejný lom.
2: Cože, jako lom?
3: Jojo, proto najdete materiál z hradní zdí ve většině zdejších starých domů.
2: Anna Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 9. červen, přeji hezké a ničím nerušené dopoledne. Na řadě je teď naše další hudební dvojice a ta nám nabídne základy českého roku. Čeká nás skupina Katapult, Olda Ria zaspívá píseň Hlupák vá. Mimochodem, o této skladbě bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikala. My se dozvíme zítra v 11:30. No a pak nás také nemine Petr Janda, skupina Olympic a jejich Želva. Já jsem Adam Kořica, touto hudební dvojicí se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne. I nadále si ho užijte s rádiem Český impuls. Další muziku let 60. až 80. nabídne po 11. můj milý kolega Ludvík Pospíšil. Já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Těším se na každého z vás. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou. V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomir.
2: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: a NEP ve dvou se to líp táhne.

0: Express. Zprávy v 11.
1: A hezké dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Rodiče jsou pro regulaci sociálních sítí, téměř 80% jsou pro zapovězení přístupu dětem mladším 15 let. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM Mark. Častěji jej přitom podporují matky než otcové. Regulaci podle věku by se nebránily ani samotné děti, ovšem v případě, že bych se jich už netýkala. O zákazu sociálních sítích mluvil letos v únoru premiér Babiš. Česko by mělo podle něj postupovat jako Francie, která zákaz chystá od letošního září. Stejný názor má podle deníku Právo i předseda Národního ústavu pro duševní zdraví Jiří Horáček. Proti se postavil dětský ochránce práv Martin Beneš, který varuje před odsunem dětí ze sociálních sítí do temnějších sfér internetu. Při požáru v bytu v Olomouci se zranil člověk. Plameny zachvátily byt druhého patra panelového domu. Černý hustý dým silně zakouřil i sousední prostory. Hasiči zachránili 14 lidí, evakuovali je ve vyváděcích maskách. Zraněnou osobu předali zdravotnické záchranné službě. Požár způsobil škodu 3 miliony korun. Stojí za ním nabíjení baterky do elektrokola. Stavba vysokorychlostní trati z Ostravy do Polska začne pravděpodobně za 6 let. V současnosti se připravuje podrobný projekt. Oznámila to stavební správa vysokorychlostních tratí Správy železnic, a to k radosti ostravského primátora Jakuba Bazgíra.
2: Je to strašně důležité, pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otevírá úplně pravý jiné možnosti, co se

0: týče rezidentury, co se týče dojíždění za prací.
1: Zástupce katovického primátora Bohumil Sobula řekl, že vysokorychlostní železnice na polské straně z Katovic k českým hranicím bude mít první stavební povolení do konce roku 2028, tedy mnohem dřív než česká část. Firmám i státním organizacím na Slovensku končí platové tajemství. Od neděle 7. června se změnila pravidla, která přinesou do odměňování mnohem více světla. Podle nového zákona mají mít zaměstnanci za stejnou práci stejnou odměnu.
2: Odborníci doslova hovoria o platovej revolúcii. Ak zamestnávateľ nevie preukázať, že rozdiely v odmeňovaní sú odôvodnené na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií, na súde automaticky prehrá a zamestnanec má nárok na doplatok mzdy a ešte aj nemajetkovú újmu. Po novom sa tolerujú rozdiely iba do 5%. Navyše zamestnávateľia musia poskytnúť aj informácie o priemernej mzde pracovníkom na rovnakej pozícii. Jozef Bálko, Slovensko.
1: A na závěr jdeme na počasí. Česko se dnes teplotně rozdělí vejpůl, deště srazí teploty dolů především na západě. Tam naměříme 17 až 22 stupňů, no a mokré teploměry na východě ukážou 22 až 27. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy v 11. Hezké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil a spolu se mnou taky Dalibor Janda.

0: Český impuls a české písničky 60. až 80. let teď dospívala Heidi Janku, za chvíli bude zpívat Marie Rotrová písničku Večerem zíčkana. Záletník nesmí manželovi skřivit ani vlas. Tak tuhle zásadu rozvede Jiřina Bohdalová a Vladimír Brabec. Dnes odpoledne ve 16:45 od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy. Těší se na vás Alexander Hemala tady na Českém impulzu.
1: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dopolední program Českého Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let a my jen hrajeme, my se taky vydáváme ke kořenům a zjišťujeme, jak ta která nahrávka vznikla. Zítra touhle dobou se budeme věnovat písničce Hlupák váha. Kolik akordů má mít dobrá písnička, vypočítá nám je Olda Říha z Katapultu. Tak tedy v 11:30 na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Karel Gott nám dospíval na Českém Impulzu. Za chvíli bude zpívat Petr Spálený, Dámu při těle. Nabízíme vám písničku z Impulzovy z krabičky, kterou pro nás vybrala a také opatří komentářem Petra Janů. No a za pár minut už 12. hodina přijdou polední zprávy na Českém Impulzu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Z písniček Petra Spáleného mám nejraději ty, které aranžoval na přelomu 60. a 70. let jeho bratr Jan. Mám ráda kapely s dechovými nástroji a Jan Spálený pro ně dokázal v době Apollo Beatu vymýšlet tak originální aranžmá, že člověk okamžitě věděl, kdo to hraje. Bylo to prostě úplně jiné než ostatní. A k tomu ten líný pohodářský hlas. Když jsem začínala amatérsky zpívat, tak jsem písničky jako Dáma při těle, Plakalo baby, nebo Bylo fajn. Strašně ráda poslouchám.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. V kauze Dozimetr u soudu zazněla klíčová výpověď. Bývalý radní Adam Scheinherr popsal, jak na něj obviněný Petr Hlubuček tlačil, aby do vedení dopravního podniku dosadil Matěje Augustína. Hlubuček kvůli tomu dokonce vyhrožoval odvoláním tehdejšího generálního ředitele. Scheinherr nakonec nátlaku ustoupil a pro nominaci hlasoval, aby chod městské firmy neohrozil. Augustín se ale ve funkci vůbec neosvědčil, podle svědka neměl kvalifikaci, neplnil úkoly a choval se agresivně k podřízeným i k dozorčí radě. Celý případ Dozimetr stál podle obžaloby na ovlivňování zakázek dopravního podniku organizovanou skupinou kolem lobbysty Michala Redla. Motoristům už skoro rok pomáhá aplikace Bouračka. Interaktivní online nástroj pomáhá řidiče nasměrovat v případě dopravní nehody, u které není nutné volat policii. Namísto papírového formuláře používá aplikaci zhruba pětina řidičů.
2: Webová aplikace Bouračka pomáhá proces evidence nehody zjednodušit a urychlit. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek vysvětluje, že mnohé informace si systém díky propojení s databázemi dokáže najít sám.
3: Údaje o vlastní osobě a o řidičském průkazu jsou data, která si stáhneme z registrů po ukázání občanského průkazu. Nebude muset vyplňovat ani data o pojištění nebo o motorovém vozidle, ty se stáhnou z fotografie, kde bude poznávací značka toho vozidla.
2: Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů doporučuje řidičům, aby si prošli nově spuštěnou demo verzi Bouračky. Můžou si tak vyplnit záznam o nehodě na nečisto.
4: Aby si mohli doma v klidu vyzkoušet, co je čeká při tom vyplňování. To znamená, co mají mít sebou připravený, jak to probíhá, v jaké fázi se bude co fotit, aby potom na místě nehody už byli více v klidu a mohli to využít a vyplnit rychleji.
2: Obě verze motoristé najdou na webu bouračka.cz.
1: Krajský soud v Brně nechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě. Ten tak zůstává za mřížemi, kde sedí od loňského srpna, kdy ho policie zatkla v jeho domě v Břeclavi. Za praní špinavých peněz a provozování drogového trhu na Darknetu mu hrozí až 30 let. Celý případ spustil obří miliardový dar v bitcoinech pro ministerstvo spravedlnosti. Kvůli tomu už padl ministr Pavel Blažek. Toho policie v květnu obvinila ze zneužití pravomoci a spolu s ním stíhá také jeho tehdejšího náměstka a jednoho známého advokáta. Čeští fotbalisté odstartují mistrovství světa v pátek ve 4 ráno proti Jižní Koreji. Fanoušci můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dříve a k

0: přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy, včetně duelu s Mexikem, odvysílá třeba Guilty Pleasure Dinner nebo Sportbar u Zábranských. Další utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace Legenda tak na něj očekává obří nápor. Kvůli brzkým ranním hodinám provozovatelé upozorňují na nutnost rezervací a noční klid. Pro personál hospody je sice ranní směna oříšek, ale do akce se zapojí i samotný management. Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm, na severozápadě Čech budou místy přehánky, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 14 do 18 stupňů, na horách naměříme jen kolem desítky. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Dobrou chuť k úternímu obědu přejeme z Českého impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil a zpívá Lenka Filipová.

0: Český impuls.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prirobíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka pri co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

ani jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bohaj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě lidsky smolí. Po co není 100, proto mě lidsky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končí

přesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razu.

0: Tolik Barbara, Jiřího Štědroně, za chvíli Žádný partia, Lucie Bílá. Hrajeme české písničky celý den tady na Českém impulzu. No a co dnes večer bude dávat televize? Po čem sáhnout a co v žádném případě v tom televizním schonu nevynechat, tak to nám řekne Saša Hemala. Už za chvíli to budou televizní tipy na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Oldeřího z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Úterý 9. června, svátek slaví Stanislavy. Tady je český impuls, české písničky 60. až 80. let. Hned po půl jedné hrajeme Jiřího Korna a jeho Hotel Ritz. No a právě teď se projdeme televizním programem se Sašou.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Kdo z vás sledujete mnohdy neuvěřitelné příběhy inspektory Candice Renoirové, hrdinky stejnojmenného seriálu, pak asi víte, že to je dáma, která se jen tak něčeho nezalekne. Ale pozor, dnes bude unesena a je na jejich spolupracovnících, zda se jim podaří ji osvobodit. Také jste si možná zvykli na dosti bizartní názvy jednotlivých epizod. Pak vězte, že ta dnešní se jmenuje Na každý hrdinu Hrnec se najde poklička a začíná ve 20.10 na ČT1. Téměř jako pohádka by mohl znít příběh českého Honzy, jak se někdy říkávalo s velkou nadsázkou Janu Kollerovi, který se vypracoval na jednoho z nejlepších českých fotbalistů celé historie. Začínal jako kluk ve vesnici o 300 obyvatelích a nic nenasvědčovalo tomu, že se někdy dostane mezi světovou elitu. Jak k tomu došlo, to vám přiblíží příběh obyčejného kluka od 21. hodiny na ČT2. Kdo žijete v přesvědčení, že Šumava skrývá jen a jen přírodní tajemství, pak jste na velkém omylu. I zde se dějí věci zacházející za hranu zákona. Na policii v Kašperských horách se tentokrát obrací ředitelka školy, která má obavy o svou podřízenou, která se již několik dní nedostavila do školy. Pohřešovaná, to je také název dnešní policie Modrava ve 20.20 na Nově. Přeji hezký úterní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má sprken.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klasik.

0: Tolik Josef Kemr v programu Českého impulzu. Hrajeme české písničky celý den. Za pár minut 13. hodina, to bude výjimka, to přineseme zprávy. No a právě teď pro vás mám dvě nahrávky, které vznikly ve stejném roce. Který to byl? Tak ta první písnička je na Petru, Páni Rodičové a potom Eva Pilarová a Valdemar Matuška a Oliver Twist. No a obě písničky mají v ročení 1962.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Hudební dvojice
6: a Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezké odpoledne. Řetězec KFC reaguje na loňský skandál s prošlým masem. Zavádí nové digitální systémy, které mají hlídat teplotu potraviny dobu použitelnosti. Novinář Jan Tuna, který celou kauzu odstartoval, to ale považuje za zoufalý výsměch zákazníkům, z nichž prý mnozí po jídle v KFC skončili na jipce. Kritizuje i nedávné dvouhodinové uzavření poboček, které firma označila za start nové éry, ale mělo jít spíše o omluvné soukromé akce pro zaměstnance. Inspekce dříve našla pochybení ve třetině kontrolovaných provozoven, kde objevila i plesnivé jídlo. Kvůli obřímu skandálu teď fast foodu klesají tržby. Nová centra duševního zdraví mají být zásadní reformou v oblasti psychiatrie. Rozjezd ale zásadně brzdí nedostatek psychiatrů, klinických psychologů a psychiatrických sester. Problémem je i složité papírování, což potvrdilo dnešní otevření speciálního centra pro závislé v pražské Všeobecné fakultní nemocnici. V Česku zatím funguje necelá 50 těchto center, která propojují zdravotní a sociální péči. Stát chce jejich počet do 2 let navýšit na 75 a na podzim rozdělí přes 200 milionů z evropských fondů. Nejhorší situace je u dětských psychiatrů. Kvalitu vody v koupališti může posoudit každý z nás. Laický rozbor se dá udělat za pomocí běžné plastové lahve. Tip dopodrobna vysvětluje ředitelka krajské hygieny v Liberci Jana Losová.
2: Odeberu vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta lahev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako sekané jehličí, tak půjde o synice.
1: Kvalita vody na vodních nádržích v přírodě se dá zjistit i online. Stačí zajít na státní web koupací-vody.cz. Mršina populárního keporka Katimiho skončí ve specializované dánské továrně. Veleryba, která na jaře opakovaně uvízla v Německu a po kontroverzní záchraně milionářů nakonec uhynula, poslouží k výrobě biopaliv a hnojiv. Její tuk firma přemění na bionaftu a kosti z kůží poslouží jako zdroj energie pro cementárnu. Odborníci mezitím zkoumají vzorky z pitvy, protože přesná příčina smrti zvířete je stále nejasná. Část kostry této slavné veleryby si ale kafilérie nenechá. Už v pátek si je totiž pro své sbírky převzalo Přírodovědné muzeum v Kodani. Zítra čekáme zataženo, bude to občas s deštěm, na severozápadě Čech se objeví místy přehánky, naměříme 14 až 18 stupňů Celsia, na horách jen kolem desítky. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy ve 13 hodin. Petr Novák bude zpívat Hvězdičko blízka vám. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám k tomu dobré odpoledne.

0: Rádio Český impuls.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: Bezinky dospívaly na českém Impulzu, Michal David se teprve chystá k výkonu, za chvíli C-čka sbírá C-čka. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Španělská Valencie prosula rajčatovou slavností. Kolik rajčat je na takovou slavnost potřeba, tak to řekneme už za chvíli, a to v naší cestovatelské rubrice, kterou pro nás připravuje Jirka Kolbaba na českém Impulzu. Bude to přesně v 1:30.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Úterní program Českého impulzu. Po půl druhé budeme pokračovat Janou Kratochvílovou a písničkou Milování za svítání. Ještě předtím zavítáme na rajčatovou slavnost. Naším cílem je španělská Valencie.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Připomeň nám, Jirko, kde se koná, v jakých souvislostech, proč se koná a tak dále.
3: Tak hlavně bych řekl, že se koná v Buñolu, což je město, které je nedaleko Valencie. Většinou z Valencie se tam podnikají takové jednodenní výlety. Je to stará slavnost, která se datuje už od roku 1944.
2: A jak ta slavnost tedy vypadá? Připomeň nám ty zákonitosti.
3: Zkusme si představit asi 30 tisíc lidí, kteří se sjedou do toho malého městečka Buñol, což je provinční město, a pak tam přijede taková flotila nákladních vozů, která přiveze, a teď dávej pozor, 120 tisíc tun rajčat. Lidi začnou skadovat tomate. Řidiči předají ta rajčata těm lidem, těm bojovníkům, kteří tam přijdou, musí být vždycky oblečení, jsou to lidé z celého světa, a ti se rozjedou takový velký boj, háží ta rajčata po sobě vzájemně, také po těch řidičích, také třeba do vzduchu, po autech, také bohužel po domech a do oken okolních, a je to skutečně neuvěřitelná. Na jedné straně zábava a na druhé straně dlužno říct, že se to každému pochopitelně nemusí líbit, ale je to tradiční fiesta.
2: Tak kromě toho, že na ulicích potom vzniká neuvěřitelné množství rajčatového protlaku, asi jsou známé nějaké případy, kdy někdo utrpěl třeba zranění od nějakého extrémně tvrdého rajčete, víš o tom něco?
3: Tak já o ničem takovém nevím, možná, že se to skutečně někdy stalo, dlužno říct, že jsem o tom četl kdysi takový článek, který psal nějaký starší redaktor a říkal, že už na to nemá sílu se zúčastnit takového boje, že když byl ještě mladý, tak na to měl sílu, že to je skutečně opravdu velmi hektický boj, kdy se zvýší adrenalin a tepová frekvence velmi výrazně. Já bych ještě připomněl těm našim posluchačům, kteří by třeba chtěli tuto slavnost navštívit, že se koná vždycky poslední srpnovou středu, ale že někdy se to může posunout i o jeden týden třeba dopředu, takže je dobré se zeptat nějaké cestovní kanceláři nebo v informačním centru, kdy přesně se tato slavnost koná.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: František Ringo Čech v programu Českého impulzu. Už je za chvíli 14. hodina zprávy. No a právě teď hudební dvojice, která má v podtitulu jediné slovo. Rock'n'roll. Pavel Bobek, rock'n'roll, dal sem všechny nejlepší své dny a hned potom bude zpívat Petr Janů Hrajte starý rock'n'roll. Takže rock'n'roll v hudební dvojici na Českém impulzu.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
2: Kdo na to jde od ESA, koupí auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezké odpoledne. Drtivá většina českých rodičů chce zakázat dětem mladším 15 let přístup na sociální sítě. Ukazuje to nový průzkum agentury Stemmark. Pro tento přísný krok se vyslovilo téměř 80% z nich. Zákaz přitom podporují mnohem častěji matky než otcové. O stejném plánu mluvil už v únoru premiér Andrej Babiš, který by rád následoval Francii, kde má podobné omezení začít platit od letošního září. Zatímco psychiatři plošnou regulaci schvalují, dětský ochránce práv Martin Beneš varuje, že to školáky jen vyžene do nebezpečnějších a nekontrolovaných zákoutí internetu. Samotné děti by s věkovou hranicí souhlasily jen tehdy, pokud by se týkala mladších spolužáků. MMA zápasník Carlos Vémola přišel o svou milovanou lvici Elzu. V jeho sídle v Měchenicích u Prahy dopoledne zasahovali policisté a úředníci ministerstva životního prostředí. Těm běc šelmu po dvou předchozích neúspěšných pokusech nakonec dobrovolně vydal. Státním orgánům vadilo především to, že Vémola nemá v pořádku doklady o legálním původu zvířete. Po 6 letech chovu tak dravá šelma zápasníkovo rodinné zázemí definitivně opouští. Zvíře teď z jeho luxusního pozemku čeká transport do zoologické zahrady v Liberci. Pro slavného bojovníka je to podle serveru Blesk.cz další tvrdá rána poté, co od něj před několika měsíci odešla jeho manželka. Rybářská stráž pod Krušnými horami používá kamery. Kontroly u zatopených dolů v revírech na Bílině nebo Ohři se nově pro jistotu zaznamenávají. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty teď rybářské hlídky vyrážejí s podobným zařízením, jako mají strážníci.
4: Zdravím spod Krušnohoří. Minikamery, tedy dar od mosteckého magistrátu, zapíná rybářská stráž při každé kontrole. Množí se totiž problémy. V lepším případě dohady o povolenkách, v horším dochází k potyčkám. Agresivní bývají hlavně pytláci. Policie, která se u vody také objevuje, nemůže být všude, a tak záznamy z kamer poslouží nejen jako důkazní materiál, ale i jako prevence. Po ní přitom volá čím dál víc podkrušnohorských rybářů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Jihočeští policisté obvinili hlavního strůjce úmyslného zapálení aut místního zastupitele v Hluboké nad Vltavou. Starší muž podle kriminalistů pověřil známého, aby na útok najal žháře, a dalším lidem navíc zaplatil za křivé svědectví. Dopadení podezřelého výrazně pomohla finanční odměna, kterou vypsalo vedení města. Samotná auta patřila opozičnímu zastupiteli Martinu Weberovi. Ten dlouhodobě kritizuje velké stavby v okolí, včetně úložiště jaderného odpadu, zatímco poškozený politik vidí za útokem jasný politický motiv. Obviněný muž u výslechu odmítl vypovídat a policie tak po přesném důvodu činu dál pátrá. Zítra čekáme převážně zataženo s deštěm, v severozápadní polovině Čech se budou objevovat místy jen přehánky, nejvyšší teploty se vyšplhají na 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty a víme, co je nového. Nové zprávy přineseme za hodinu. Hezké odpoledne přeji Ludvík Pospíšil, já vám vybírám písničky, teď bude zpívat Karel Zich.

0: Na Českém impulzu jsme se rozloučili se skupinou Saturn. Už za chvíli se vypravíme na Bezděs, a to v rubrice Máme Česko rádi. Zjistíme, podle čeho Bezděs dostal název. Máme Česko rádi vysíláme přesně v 14:30. No a právě teď z muziky Petr Kotvald, Standa Hložek a písnička V pohodě.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Oldeřího z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Dobré odpoledne, tady je Český impuls, po půl třetí taky Helena Vondráčková s písničkou Hej ty tam. Teď už nás čeká výlet a budeme pořádně potřebovat roztažený hrudní košíček. Kdo viděl film Na samotě u lesa, ví, o čem je řeč. Kam se podíváme, to prozradí Hana Kracíková, ale zatím je poněkud tajnůstkářská.
1: Máme Česko rádi.
2: Začínáme hádankou. Stojí to vysoko nad Máchovým jezerem a má to dvě věže. Co je to? Správně, hrad Bezděz. Vždycky mě zajímalo, proč se jmenuje právě tak, a proto využiju příležitosti a zeptám se Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Dočkám se odpovědi. Dobrý den.
3: Dobrý den, to víte, že dočkáte. Nejdřív se tak jmenoval zdejší dvorec, tedy sídlo knížecího správce korunních statků. A to bylo už koncem 12. století. Tak jméno nesla i vesnice, ostatně i kopec, na kterém hrad stojí, je také Bezděz.
2: No jo, ale co to znamená, že se tu není čeho bát?
3: Tak úplně ne. Ale když se hrad budoval, tak ho měli napadnout loupežníci. Dělníci hrad bránili beze strachu, tedy děsu, a tak mohl vzniknout název. Možná je to jenom povítačka pro turisty. Při prohlídce uslyšíte i varianty, že je to od majitele panství s podobným jménem, nebo že je to zkomolenina ze dvou jmen zdejších vrcholů. Jeden přibýval Běs a druhý Děs.
2: Dnes to máme jako jazykové okénko. Čas ubíhá, tak já stručně povím, že se jedná o jeden z mála hradů, který nikdo nestihl přestavět na zámek. Jeho dvě věže a světlé zdivo jsou vidět zdaleka. Cestu nahoru zpestřuje křížová cesta a má tu být i poklad, že?
3: No, říká se to. Dokonce o tom napsal Smetana operu Tajemství. Raději bych řekl o Montserratské Černé Madoně. Ta byla původně v hradní kapli, kvůli které se směřovaly slavné pouti až do zrušení kláštera na Bezdězu. A to je důležité. Když hrad mniši opustili, hrad koupila obec za 50 zlatých jako veřejný lom.
2: Cože, jako lom?
3: Jojo, proto najdete materiál z hradní zdí ve většině zdejších starých domů.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Úterní program Českého Impulzu, tohle byla Hana a Petr Ulrichovi. No a za chvíli už bude zpívat Vladimír Mišík písničkou Stříhali dohola malého chlapečka. Je čas impulzovit z krabičky a taky Pála Habery. No a za několik minut už 15. hodina přijdou zprávy na Českém Impulzu.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baron Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baron po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sport Czech Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.czechladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pálo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Vladimíra Mišíka naozaj obdivujem. Nie je to velký hlas, ani velký zpěvák, ale ani Bob Dylan nie je velký hlas a aj tak v ňom cítíte silu hudby každým kúskom. Mišík si našiel svoj vlastný spôsob vyjadrovania, ktorý je jasne rozpoznateľný od iných. Priznám sa, že mi robilo trochu problém, keď som v tejto pesničke počul tak expresívny obrat, akože jako když kus masa pleskne o zem. To sa predsa v pop music nenosí. Ale ako som tú pesničku počul viac a viackrát, tak som si na to zvykol a dokonca časom som cítil, že bez týchto silných obratov by to vôbec nebolo ono. Áno, Mišíka môžem a Stříhali dohola malého chlapečka taký.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Státní cenové stropy pro benzín a naftu zítra pošlou ceny u pump mírně dolů. Litr benzínu zlevní o desetník na 41,40 a nafta klesne o 14 haléřů. Po pár dnech se tak vrátí pod 40-korunovou hranici. Ministerstvo financí určuje maximální ceny denně kvůli nestabilnímu trhu s ropou, se kterou na začátku týdne zacloumaly obnovené izraelské útoky na Libanon a Irán. Vláda zavedla denní regulaci už v dubnu a nedávno ji prodloužila až do konce měsíce. Pumpaři si smí k velkoobchodním cenám přirazit marži nejvýše 3 koruny na litr a motoristům u nafty navíc pomáhá dočasně snížená spotřební daň. Brněnští celníci hlásí historický rekord, zadrželi 800 kilo kratonmu, který mířil na černý trh. Je to vůbec největší úlovek v historii Česka. Podrobnosti o místě zátahu nebo zatčených lidech celníci zatím tají kvůli vyšetřování. Další detaily zveřejní v nejbližších dnech. Kratom u nás sice koupíte legálně, ale prodej přísně kontroluje stát. Můžou ho prodávat jen licencované obchody a výhradně dospělým lidem. Podle statistik popularita kratomu v zemi výrazně roste, zkušenost s ním uvádí několik procent dospělé populace a více než desetina mládeže. Lidé, kteří žijí v Praze sami, mají kvůli extrémně drahému bydlení nejnižší kupní sílu v celém Česku. Po zaplacení nájmu a energií jim v kapse zbyde v průměru necelých 7 tisíc korun, což je nejméně ze všech krajů. Náklady na průměrný byt totiž v metropoli spolknou neuvěřitelných 74% čisté mediánové mzdy. Podle analýzy poradenské skupiny MOR se situace samostatně žijících lidí v hlavním městě bude dál zhoršovat, protože nájmy rostou rychleji než výplaty. Zdaleka nejlépe se naopak lidem bez partnera žije v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Tam jim po odečtení všech poplatků spojených s bydlením zůstává přes 14 tisíc korun. Slavkov u Brna bude mít o víkendu o zábavu postaráno. Do tamního zámeckého parku dorazí tuto sobotu takzvaný Bezva Fest. Pořadatelka akce Adéla Marková Rádiu Impuls řekla, že organizátoři přivážejí do Slavkova vůbec nejvíc atrakcí, co kdy měli.
2: Děti se mohou těšit na vodní atrakce, vyhlídkové kolo s pohledem na celou zámeckou zahradu, 100-metrovou dráhu, 4 kolky, kreativní dílny, bobří Nintendo zóna, krásná game zóna. Máme tam spoustu programů i pro rodiče, chlapáckou zónu, pro maminky máme beauty zóny.
1: Po zaplacení vstupného jsou všechny atrakce v areálu zdarma. Bezva Fest v zámeckém parku ve Slavkově u Brna začíná v sobotu v 10 hodin dopoledne. Lístky se dají sehnat na webu festivalu. Zítra čekáme převážně zataženo, občas s deštěm. Na severozápadě se objeví místy přehánky. Nejvyšší teploty naměříme od 14 do 18 stupňů, na horách pak jen kolem desítky. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. Hrát po 3. hodině písničku Ráno Marcely Holanové může být tak trochu na reklamaci, ale kdo by si stěžoval?

0: žití v zapomnění.
1: Jitka Zelenková právě dospívala na Českém impulzu. Už za hodinu se dozvíme, že záletník nesmí manželovi skřivit ani vlas. Tuhle zásadu rozvede Jiřina Bohdalová a Vladimír Bravec. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy s Alexandrem Hemalou. Teď ještě pro vás máme muziku 60. až 80. let. Bude zpívat Laďka Kozderková Dívku v rytmu zrozenou.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Takové je úterý na Českém impulzu. Po půl čtvrté budeme hrát Karla Gotta písničku To musím zvládnout sám. A rád bych vás pozval taky k našemu večernímu programu. Po 7 hodině hrajeme country, folk a trampské písničky. Celých 60 minut písničky pod širák. Pokud máte rádi právě tuhle muziku, tak každý den od pondělí do neděle mezi 19. a 20. hodinou patří Český impuls právě vám.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takové odpoledne na Českém impulzu, za chvíli 16. hodina, Saša Hemala, Scénky a vtipy připraven, já Ludvík Pospíšil se vrátím zítra po 11. hodině. No a teď pro vás máme větu, která řekne všechno. Hrají základy českého roku. Dvě kapely budou v naší hudební dvojici, jednak Olympici Želva a ještě předtím skupina Katapult Hlupák Váha. No a právě o téhle písničce si budeme povídat zítra v hudebním kalendáři, vysíláme ho přesně v 11:30 tady na Českém impulzu a ptát se bude expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: aneb 1 plus 1.

0: Po zmizení vrtulníku s Petrem Kellnerem fatálně selhal. U soudu v Anchorage to potvrdil soudní znalec, podle kterého firma měla spustit nouzový plán, vyslat průzkumný let a včas upozornit záchranáře. Nic z toho se nestalo. Kellnerova rodina žaluje společnost z usmrcení z nedbalosti, protože nejbohatší Čech pád stroje z března 2021 podle všeho přežil a zemřel až kvůli mrazu a pozdnímu příjezdu pomoci. Obhajoba sice namítá, že firma formálně neporušila letecké předpisy. Podle experta šlo ale o zásadní odchylku od bezpečné praxe. Havárii způsobenou pilotem v bílé tmě tehdy přežil jen snowboardista David Horvát, který v troskách čekal na záchranu dlouhých 6 hodin. S rostoucím prodejem elektrokol přibývá i nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Odborníci radí myslet na bezpečnost a nezapomínat na helmu.
1: Počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl meziročně o 35%. Jana Pelešková z dopravní policie Impulzu řekla, že i počet usmrcených na e-kolech je poměrně vysoký.
2: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniorů. Třeba v loňském roce to bylo 70%.
1: Profesionální e-biker Richard Gasperotti mi řekl, že u seniorů vidí nejčastější chybu, že si pořídí elektrokolo a nepoužívají přehazovačku.
3: Si zvolí tu nejsilnější přípomoc vlastně té pohonné jednotky a přestávají řadit, mají vlastně nejtěžší převod vzadu, což je to malinký kolečko a nejedou frekvenčně. Je potřeba, aby ten motor se trošičku točil, dopomáhal.
1: Podle Gasperottiho je častým nešvarem při jízdě na elektrokole přeceňování sil. Elektrokolo je přitom těžší a tomu je potřeba přizpůsobit i jeho ovládání. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: Jihomoravští policisté v Brně provedli rozsáhlou razii zaměřenou na cizince. Během jednodenního zátahu zkontrolovali přes 400 lidí a téměř 300 aut, včetně mezinárodních autobusů. Na vytipovaných stavbách pak hlídky odhalily 14 nelegálních dělníků ze střední Asie, kteří se před nimi pokusili utéct. Někteří z nich se dokonce zoufale schovali hluboko v betonářských výstužích, odkud je policisté museli vytahovat pomocí žebříku. Při silničních kontrolách navíc uvízl řidič s padělaným moldavským řidičákem, kterému teď hrozí vězení. Podobné akce budou v ulicích Brna pokračovat, protože nelegální zaměstnávání cizinců je stále velký problém. Anketa Zlatá hokejka zná svou finálovou desítku a letos může po letech poznat nového krále. Mezi 10 nejlepšími českými hokejisty uplynulé sezóny sice nechybí osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, obrovským favoritem je ale Martin Nečas. Útočník Coloréda prožil životní ročník a v základní části NHL nazbíral stejně jako Pastrňák 100 bodů. V nominaci, které dominují borci ze zámoří, figuruje i jediný zástupce domácí extraligy, pardubický Roman Červenka. O držiteli prestižní trofeje teď rozhodne závěrečné hlasování odborníků. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června v Pražském divadle na Vinohradech. Zítra čekáme zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech jen místy přehánky. Naměříme 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
4: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé, jsme tu opět, abychom vás trošičku pobavili, pokud tedy máte čas a chuť, pojďte spolu s námi se vnořit do pořadu, který se jmenuje Smějeme se. Ovšem pozor, před dávnými a dávnými lety i na našem území zřejmě žili Keltové a když už tu byli, tak také tvořili, především pak různé sošky, šperky a také malovali v jeskyních. Mnohdy se jedná o vzácné a zajímavé kousky a tak na ty, co tu byli před námi, není radno pohlížet z vrchu, byli to, myslím, šikovní umělci. No a ten dnešní den patří právě jim a jejich umění. Prohlédnout si jejich díla tedy rozhodně by nebyl zabitej čas, což je takový velmi neumělý můstek k naší první písničce, kterou zpívá Michal David.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. A sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

0: Tady je Český impuls a ladit nás můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Naše další scénka se jmenuje Chudák milenec. Proč zrovna tak, to za maličkou chvíli uslyšíte v podání Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Brabce. Totiž ti dva spolu vedli docela příjemnou konverzaci, jak se sluší a patří mezi milenci. Ovšem během chvíle od něžností velmi rychle přišli v konflikt, a to kvůli nic netušícímu manželovi.
1: Miláčku, máš mě rád?
2: Mám tě rád. Kdybych tě neměl rád, tak bych tady s tebou neseděl, miláčku.
1: To je pravda, miláčku. Přece bys nebyl tady, kdybys mě neměl rád. Nebo jo?
2: Co?
1: Nebo jo?
2: Co, nebo jo?
1: Ty mě, miláčku, vůbec nerozumíš. A nebo mě rozumíš?
2: No, nejsem Tatar, miláčku.
1: Ty, kdybys byl Tatar, to bys měl Katar.
2: Cože?
1: To je jen žert.
2: No, tak o takových věcech se nežertuje.
1: Podívej se, kdybys mě neměl rád, tak bys tady neseděl. Víš, miláčku?
2: No, to bych tady neseděl, miláčku, na to vem jet.
1: Proč bych měla brát jed, miláčku?
2: No, ale no, to se jenom tak říká, miláčku.
1: Jo, napřed se to jen tak říká a pak se to udělá.
2: O, prosím tě, proč bych zrovna já tě měl nutit do jedu?
1: Protože jsi se mě třeba nabažil.
2: Nenabažil.
1: Nabažil?
2: Nenabažil. Vždyť spolu bažíme tak málo.
1: Víc to nejde, miláčku, víc ne. Manžel by něco tušil.
2: No, to jsou jenom výmluvy, miláčku.
1: Jo, výmluvy, tak ano. Si ho zkus na chvíli vzít za manžela ty, miláčku.
2: Ano, dovol, miláčku.
1: Víš ty, jak Tutínek dovede žárlit?
2: Kdo?
1: Tutínek.
2: Jo, tak, pan manžel.
1: No ano, pan manžel, víš, jak dovede žárlit?
2: Tak.
1: Strašlivě.
2: No.
1: Ten nás tady nachytat, tak nás jednoduše zabije.
2: No, čím?
1: Pěstí.
2: Prosím.
1: Pěstí. Zatluče nás do země jako dva hřebíky. Ano, ani si nebudeme moci říct s Bohem.
2: No, to už se teda bojím, miláčku.
1: Víď, já taky. No. Je to zuřivý žárlivec.
2: No, tak a proč mi to povídáš, zlato?
1: No, abys věděl, do čeho se mnou jdeš, lásko.
2: Kam bych měl chodit? Tohle je můj byt.
1: No a?
2: Ve svým bytě si přece můžu dělat, co chci.
1: Co?
2: Ze mne tady, ano, ze mne tady nikdo žádný hřebík dělat nebude.
1: To si myslíš ty.
2: No ne, no to já vím, ostatně je to tvůj cvok, ne? A ty za něho zodpovídáš, ne? No tak proč se nerozvedeš, když jsi tak nešťastná?
1: Hele.
2: Co?
1: Kdo je u tebe cvok?
2: No,
1: a kdo je nešťastný?
2: Ty?
1: Co to tady kecáš?
2: Já...
1: Ty zoufalče zoufalej.
2: Ale no tak, miláčku.
1: Co si to namlouváš?
2: Miláčku,
1: ty naondulovaný gigolo.
2: Ne, no tak počkej. Miláčku,
1: už bych já se měla rozvádět, snad ne kvůli tobě.
2: Ne, já jsem myslel, no, že
1: co,
2: vášeň,
1: co,
2: vášeň,
1: co,
2: porozumění, my dva a čas, no.
1: Mýho Tutínka vyměnit za tebe.
2: Tutínka?
1: To je jako vyměnit sopku za dětskej dudlík.
2: Ne.
1: Ano. Víš, jak ten dovede žárlit?
2: Mm.
1: Pětkrát těžký ublížení na zdraví. Už pětkrát a kvůli mně. To je manžel, který se jen tak za nějakého milence nedá vyměnit. Kde pak mýho Tutínka vyměnit za tebe? Kde
2: tak,
1: pak?
2: Tak proč tady vůbec seš?
1: No přeci, protože si o něm ráda čtu v Černý kronice.
0: Hudební kalendář Českého impulsu.
3: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Oldeřího z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o 11:30.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Českém impulsu se, přátelé, rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let a proto jsme vybrali, tedy náš hudební režisér, písničku Hany Zagorové, která se jmenuje Rýmy, a Oči barvy holubí, tak to už je jeden z krásných romantických songů Karla Gotta.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: kořicí, ale hlavně rádio.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: O tom, že Zdeněk Troška je znamenitý režisér, není třeba pochybovat. Je také ale vynikajícím vypravěčem, ovšem když něco vyprávíte, tak říkajíc z voleje, tedy před lidmi, a nemáte to připraveno, může se také stát, že tak trošku šlápnete do porcelánu. Totiž na jednom ze svých vyprávění pan Zdeněk omylem pohřbil Cecilku z filmové trilogie Slunce seno. Tak si poslechněme, jak toto fópa vyžehlil. No, zdali je vůbec vyžehlil.
1: Já nevím, jak to přišlo. Já jsem potkal jednou v Praze kolegu lékaře, který mi říkal, že asi před půl rokem nebo před čtvrtě rokem vypisoval úmrtní list nějaké staré 90-leté paní, která mě přiměla hrát v těch Sluncích senách. Já nevím, jak se jmenovala, nebyla to paní Vlková, protože všechny ty babky už v podstatě byly po smrti. Říkal, ježiš, já už nevím, já se nepamatuju, ale prý tě hrála ve filmu. No a já pak nějak byl v nějakém pořadu televizním a řekl jsem, že Cecilka je po smrti. Panečku, na 3 dny přišel dopis od její snachy. Vážený a milý pane režisére, chtěl bych vám říct, že naše maminka je stále ještě naživu a těší se dobrému zdraví. Je v domově s pečovatelskou službou, Kubíkova 11, Praha, Ďáblice. Jeba, ježišmarja, to je průšvih tohleto. Chudák Cecilka. Krista pána, tak jsem koupil obrovský puget a jel jsem tam. Tam přijedu, tam sestřička na vrátnici, říká, je, pane režisére, dobrý den, jdete za Cecilkou, že jo, no, je pano, jdu. Já jsem jí pochoval. Říká, já vím. Říká, tak já jdu zase vyhrabat někam. No, říká, no, tak jděte nahoru do prvního poschodí a hned první dveře vpravo, koupelna je v koupelně. A počkejte, prosím vás, já přece nemůžu jít za dámou do koupelny, to se nehodí. Ale jen běžte. Tak jsem šel, zaťukám. No! Ozvalo se, otevřu. Na lavičce mezi vanou a pračkou pod otevřeným okénkem seděla Cecilka a kouřila. Zdenečku! Volala jako Ježišmarja, Cecilko, Krista pána a zase s cigaretou. On říkal, no co? Já už kouřím o 14 a teď 14 dní před smrtí přece nepřestanu, že jo? Je pa Cecilko, to je hrozný s těma cigaretama. A proč kouříte tady? Ona říká, tady se vůbec nesmí kouřit z baráku. To jdou po mně jako gestapo, no? My můžeme kouřit jenom venku, že je hezký počasí, ale dneska tam je takový studený luft, tam mě vždycky sestřička trčí sem, otevře to okýnko a tady já se můžu zakouřit. A jak by to vyprávěla a já nechal otevřený dveře na chodbu, tak kde se vzala, tu se vzala, přišourala se nějaká 94-letá babka o 2 holích, koukala na mě a říká, ona nás tady furt zlobí, Vlková. Říká, jakž to, prosím vás, to není možný. Jo, chodí tady po baráku, všude rozhazuje vajgly. Ta Cecilka, jak takhle se dělá, kouká na ní a říká, ty je nezbíráš, tak hubu drž.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Pěkné odpoledne. S rostoucím prodejem elektrokol přibývá i nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Odborníci radí myslet na bezpečnost a nezapomínat na helmu.
2: Počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl meziročně o 35%. Jana Pelešková z dopravní policie Impulzu řekla, že i počet usmrcených na e-kolech je poměrně vysoký.
3: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10,

0: dělníků ze střední Asie, kteří se před nimi pokusili utéct. Někteří z nich se dokonce zoufale schovali hluboko v betonářských výstužích, odkud je policisté museli vytahovat pomocí žebříku. Při silničních kontrolách navíc uvízl řidič s padělaným moldavským řidičákem, kterému teď hrozí vězení. Podobné akce budou v ulicích Brna pokračovat, protože nelegální zaměstnávání cizinců je stále velký problém. Nový pavilon staví psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Ten bude podle našeho zpravodaje Jana Čady určený pro stále vyhledávanější akutní péči. Honzo, hezký den.
1: Hezký den a taky čistou hlavu. Když taková není, jsme často krůček od akutních psychiatrických problémů. Přibývá jich čím dál více u dětí. I na ně se myslí v novém pavilonu, který roste jako z vody. Pozoruhodný je moderní dvojobjekt tím, že bude mít 115 lůžek, z čehož bude 25 přímo pro dětské pacienty. A bez zajímavosti není fakt, že se staví v secesním areálu z roku 1909. Náklady přes 760 milionů korun. Otevírat by se mělo na podzim příštího roku.
0: Anketa Zlatá hokejka zná svou finálovou desítku a letos může po letech poznat nového krále. Mezi 10 nejlepšími českými hokejisty uplynulé sezóny sice nechybí osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Obrovským favoritem je ale Martin Nečas. Útočník Colorada prožil životní ročník a v základní části NHL nazbíral stejně jako Pastrňák 100 bodů. V nominaci, které dominují borci ze zámoří, figuruje i jediný zástupce domácí extraligy, pardubický Roman Červenka. O držiteli prestižní trofeje teď rozhodne závěrečné hlasování odborníků. Slavnostní vyhlášení proběhne 23. června v Pražském divadle na Vinohradech. Zítra má být převážně zataženo, objevit se můžou přehánky nebo déšť. Teploměr ukáže mezi 14 a 18 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
2: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se zahájí Josef Laufer. Na toho mám moc krásné vzpomínky, především z času, když jsem ho uváděl na různých plesech, kde právě písničkou La Bamba zahajoval své obvykle strhující vystoupení. Takže, milý Josefe, je to tvoje.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho ukl...

0: Ano, tady je Český impuls a my budeme, přátelé, pokračovat v našem zábavném pořadu Smějeme se povídkou Miloslava Šimka o tom, jak tento hledal svou první životní lásku. Zdá se, protože šlo o první lásku, že to bude vyprávění velmi platonické.
1: Ve středu v 11:30 vychází hudební kalendář. Mluvíme se zpěváky, skladateli, textaři. Zajímá nás, jak vznikaly hity, ve kterém studiu se natáčelo, kdy písnička poprvé běžela v rádiu, proč se měnil název. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina. Hudební kalendář vysílá Rádio Český impuls.
2: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330. Ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klička Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl jsem ji však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. Potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. i při písemkách, když nepřipravený po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto, a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicost a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdá trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Juli najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta tři mušketýři. Vinetu s Old Shatterhandem a Colben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Do Eldoráda se, přátelé, přeneseme v první písničce poslední půl hodinky našeho zábavného pořadu Smějeme se. No a když už budeme v té přírodě, tak se spolu s Viktorem Sodomou podíváme za tygrem až do Indie. To vše na českém Impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Kdo z vás sledujete mnohdy neuvěřitelné příběhy inspektory Candice Renoirové, hrdinky stejnojmenného seriálu, pak asi víte, že to je dáma, která se jen tak něčeho nezalekne. Ale pozor, dnes bude unesena a je na jejich spolupracovnících, zda se jim podaří ji osvobodit. Také jste si možná zvykli na dosti bizartní názvy jednotlivých epizod. Pak vězte, že ta dnešní se jmenuje Na každý hrdinu Hrnec se najde poklička, začíná ve 20.10 na ČT1. Téměř jako pohádka by mohl znít příběh českého Honzy, jak se někdy říkávalo s velkou nadsázkou Janu Kollerovi, který se vypracoval na jednoho z nejlepších českých fotbalistů celé historie. Začínal jako kluk ve vesnici o 300 obyvatelích a nic nenasvědčovalo tomu, že se někdy dostane mezi světovou elitu. Jak k tomu došlo, to vám přiblíží příběh obyčejného kluka od 21. hodiny na ČT2. Kdo žijete v přesvědčení, že Šumava skrývá jen a jen přírodní tajemství, pak jste na velkém omylu. I zde se dějí věci zacházející za hranu zákona. Na policii v Kašperských horách se tentokrát obrací ředitelka školy, která má obavy o svou podřízenou, která se již několik dní nedostavila do školy. Pohřešovaná, to je také název dnešní policie Modrava ve 20.20 na Nově. Přeji hezký úterní večer.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Co si, přátelé, budeme povídat? Mít koníčka, to je krásná věc. Ovšem paní Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák tvrdí, že když se vám se záliby stane zaměstnání, že to může být věc velice problematická. Tak než jim předám slovo, rád vám popřeji hezký dnešní večer a zítra se budu krátce po 16. hodině těšit. Na shledanou.
1: Já vám řeknu něco veselýho, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do
2: mě. Říkal.
1: Tak já vám ho řeknu právě, no. No. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležejí pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? To, ne, to, já nevím, to.
2: No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
1: No jo, to no, jo, ano. To jo. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí.
2: No, no jistě.
1: A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání.
2: No to je potom přímo kledba.
1: Ano.
2: Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí.
1: No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer a nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety.
2: Yeah.
1: Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku.
2: A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co?
1: Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku.
2: Ale no jo, ale to nic není, to u nás v ulici, v jednom baráku, za měsíc 7x hořelo.
1: Prosím vás.
2: No jo, no to bylo veliký vyšetřování.
1: To bylo 7 vyšetřování.
2: Jak to víte?
1: 7x hořelo.
2: A jo, no, 7x. No, veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů.
1: Oni jsou... Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci,
2: no jo.
1: Že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny.
2: No. A víte, jak jsou v pondělí utáhaný?
1: No.
2: Jen tak, kolikrát, že dojdou na středisko.
1: No, vidíte. Vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci.
2: Yeah.
1: Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma.
2: Ale ne.
1: No, tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
2: Oni jsou fandové v každém oboru, že jo? Já mám jednoho známého doktora a ten ať mě potká kdykoliv, kdekoliv, třeba i o svácích, tak mi řekne, odložte si, já vás trošku prohlídnu.
1: No co pak, to je užitečná známost.
2: No jo, no jenom, že on je to doktor filozofie, víte?
3: Golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
4: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Stále stejnou tmou svítí plátno v bloudících. Malíř půlnoc kreslí smích. Ten obraz píseň zpívá pojednou. Stíny na kopcích. Ticho hnízd

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Pěkný večer. Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK dnes řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle něj posílí šikana. Podle Vobořila se neřeší problémy se závislostmi, ale roli hraje ideologie. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil včera po jednání kabinetu premiér Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je i rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Policejní potápěči našli dopoledne v Labi v Kolíně tělo mrtvého muže. Po člověku předtím několik hodin pátrali, když ráno u řeky zanechal batoh a osobní věci.

0: Můžou zápas sledovat v řadě pražských podniků, které kvůli tomu otevřou dřív a k přenosům nabídnou i snídaně. Noční zápasy, včetně duelu s Mexikem, odvysílá třeba Guilty Pleasure Diner nebo Sportbar u Zábranských, ale i mnoho dalších. Následující utkání s Jihoafrickou republikou se hraje v příznivější podvečerní čas a restaurace tak očekávají obří nápor. Kvůli brzkým ranním hodinám provozovatelé upozorňují na nutnost rezervací a noční klid. Pro personál hospod je sice ranní směna oříšek, do akce se ale zapojí i samotný management. Zítra budou na obloze převládat mraky i přehánkové nebo dešťové. Nejvyšší teploty budou mezi 14 a 18 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: podívej se, už svítá.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
2: Řadě za sebou tři čumíci jdou, vdávají si v blátě cestou necestou. Kufry nemají, cestu neznají, vyšli prostě do světa a vesele si s

0: Hudební kalendář Českého impulsu.
1: V hudebním kalendáři se tentokrát přesuneme do roku 1977, kdy vznikla tahle písnička. Ve středu vám Oldeřího z Katapultů poví, jak důležité jsou v jeho životě příběhy a proč si někdy musí připadat jako Mozart. Hudební kalendář startuje o 11:30.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
0: Rádio Český impuls.

to na bolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Naše e-shopy budou po zavedení cel na čínské balíčky pořád nervózní. Levná konkurence je totiž může válcovat i dál. Od července mají celníci inkasovat 3 eura u každé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška se obává, že ale čínské cedky můžou dál stát jen pár šupů.
2: Momentálně třeba dopravou platí pravděpodobně čínský stát, protože asi je každému jasný, že když se objedná věc za 50 korun, že se nedokáže z Číny do České republiky dopravit zdarma, že? Třeba bude takhle platit to co?
1: Podle Vetyšky nás můžou produkty z čínských e-shopů, jako je třeba Temu, ohrozit i na zdraví. Asijští prodejci totiž dál nemusí dodávat ke svým produktům žádné dokumenty o tom, že jejich produkty jsou nezávadné. Armáda má pro letošek velké cíle. Podle predikce by mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany. Rozrůst by se měla také o 420 příslušníků aktivních záloh. Ke 3. červnu měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5 000 příslušníků aktivní zálohy. Na dnešním výboru pro obranu to uvedl budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády, společně s modernizací a investicemi do nové techniky. V ústecké zoologické zahradě slaví narození tuleně. Takové mládě se jim narodilo po 16 letech. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně uzavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Mluvčí zahrady to řekla agentuře ČTK. Mládě tuleně obecného se narodilo v noci na včerejšek. Kvůli zachování klidu v expozici zoo dočasně zrušila i provoz vláčku, který

kravatou, na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celič.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Český impuls.

cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš,

moje měla. Dolík v bradě a řasy téměř v ofině. A měla ráda pecky v čokoládě.

Představte si Pepu, Dřepu, Fadamově, Rouše a mrňavýho kocoura, jak do zadku ho kouše. Zatěl drápek a trchlápek, vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo na míč.

představili Pepu v dřepu, v Adamově rouše a mrňavýho kocourek do zadku ho kouše. Zatěl drápek a ten chlápek vymrštil se jako drátek, hlavou břinkvo umyvadlo, tím to pro něj všechno zvadlo, bo humor je připraven.

0: milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
1: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Brokers.
2: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Dovolená u moře z Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue!
6: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
7: Český impuls.

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Pěkný večer. Policie vyšetřuje nedělní střelbu v Poleradech u Prahy. Případ řeší jako pokus o zabití. Obviněnému taxikáři může v případě prokázání viny a odsouzení hrozit až 10 let vězení. Mluvčí středočeské policie to uvedla v tiskové zprávě. Policisté k případu vyjížděli v neděli večer. Po předchozím konfliktu vystřelil podle policie řidič taxi na jednoho ze dvou zákazníků. Použil zbraň, kterou měl legálně. Postřelený muž zatím zůstává v nemocnici. Írán v noci na dnešek sestřelil americký bitevní vrtulník. Podle Donalda Trumpa na to Spojené státy budou muset odpovědět. Americký prezident to napsal na své sociální síti True Social. Oba piloti stroje jsou podle Trumpa v pořádku. Rybářská stráž pod Krušnými horami používá kamery. Kontroly u zatopených dolů a v revírech na Bílině nebo Ohři se nově pro jistotu zaznamenávají. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty teď rybářské hlídky vyrážejí s podobným zařízením, jako mají strážníci. Dobrý večer, Dušane.
2: Zdravím spod Krušnohoří. Minikamery, tedy dar od mosteckého magistrátu, zapíná rybářská stráž při každé kontrole. Množí se totiž problémy. V lepším případě dohady o povolenkách, v horším dochází k potyčkám. Agresivní bývají hlavně pytláci. Policie, která se u vody také objevuje, nemůže být všude, a tak záznamy z kamer poslouží nejen jako důkazní materiál, ale i jako prevence. Po ní přitom volá čím dál víc podkrušnohorských rybářů.
1: Kvalitu vody v koupališti může posoudit každý z nás. Laický rozbor se dá udělat za pomocí běžné plastové lahve. Tip dopodrobna vysvětluje ředitelka krajské hygieny v Liberci Jana Lósová.

0: bude 43-letý skotský brankář Craig Gordon. Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami maximálně mezi 14 a 18 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec to přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Drtivá většina českých rodičů chce zakázat dětem mladším 15 let přístup na sociální sítě. Ukazuje to nový průzkum agentury STEM/Mark. Pro tento přísný krok se vyslovilo téměř 80% z nich. Zákaz přitom podporují mnohem častěji matky než otcové. O stejném plánu mluvil už v únoru premiér Andrej Babiš, který by rád následoval Francii, kde má podobné omezení začít platit od letošního září. Zatímco psychiatři plošnou regulaci schvalují, dětský ochránce práv Martin Beneš varuje, že to školáky jen vyžene do nebezpečnějších a nekontrolovaných zákoutí internetu. Samotné děti by s věkovou hranicí souhlasily jen tehdy, pokud by se týkala mladších spolužáků. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata. Informují o tom média s odvoláním na mluvčí Bratislavského národního ústavu dětských chorob. Mluvčí Dana Kamenická neupřesnila, jaký je zdravotní stav novorozenců. Víc podrobnějších informací slíbila poskytnout zítra. Podle serveru Aktuality.sk se jedná o skutečnou raritu s tím, že v moderních dějinách Slovenska jde o třetí případ. Podle jiných zdrojů je v pořadí čtvrtý od roku 2000. Narození siamských dvojčat je považované za mimořádně vzácné. Často se narodí už mrtvá nebo umírají několik hodin po porodu. Jen čtvrtina z takových dvojčat, která přežijí déle, je podle televize Markýza vhodným adeptem na operaci, při které je oddělí. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. Mládě tuleně obecného přišlo na svět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
2: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak v okolí expozice tuleňů.
1: Ústecká zoo má aktuálně 3 dospělé tuleně, jeden z nich je samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
3: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů. Pro tréninky na

0: zmrzánky nebo déšť. Teploměr ukáže mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Houbal jsem nad prací vědeckou a vedle dívka si v bytě vede svou. Jsem řádný muž a ne žádný flink, tak proč mám slyšet od legimine?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Naše e-shopy budou po zavedení cel na čínské balíčky pořád nervózní. Levná konkurence je totiž může válcovat i dál. Od července mají celníci inkasovat 3 eura u každé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii. Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vytyška se obává, že ale čínské cedky můžou dál stát jen pár šupů.
2: Momentálně třeba dopravu platí pravděpodobně čínský stát, protože asi je každému jasný, že když se objedná věc za 50 korun, že se nedokáže z Číny České republiky dopravit zdarma. Třeba bude takhle platit to co?
1: Podle Vytyšky nás můžou produkty z čínských e-shopů, jako je třeba Temu, ohrozit i na zdraví. A zjiští prodejci totiž dál nemusí dodávat ke svým produktům žádné dokumenty o tom, že jejich zboží je nezávadné. Nová centra duševního zdraví mají být zásadní reformou v oblasti psychiatrie. Rozjezd ale zásadně brzdí nedostatek psychiatrů, klinických psychologů a psychiatrických sester. Problémem je i složité papírování. To potvrdilo dnešní otevření speciálního centra pro závislé v Pražské všeobecné fakultní nemocnici. V Česku zatím funguje necelá 50 těchto center, která propojují zdravotní a sociální péči. Stát chce jejich počet do 2 let navýšit na 75 a na podzim rozdělí přes 200 milionů z evropských fondů. Nejhorší situace je u dětských psychiatrů. Armáda má pro letošek velké cíle. Podle predikce by mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových studentů Univerzity obrany. Rozrůst by se měla také o 420 příslušníků aktivních záloh. Ke 3. červnu měla armáda přes 25 700 vojáků z povolání a víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Na dnešním výboru pro obranu to uvedl budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle představitelů ministerstva obrany zůstává personální oblast jednou z hlavních priorit armády, společně s modernizací a investicemi do nové techniky. Vesnička Úherce za Plzní má jeden z nejmodernějších skateparků u nás. Otevřela ho u dálnice D5. Na ploše 600 metrů čtverečních má prvky, které zatím v Česku nejsou. Jde o nezvyklý park s organickými tvary, takové se budují v cizině. Podle starosty Úherců Vlastimila Blaška vesnice skatepark vystavěla, aby podpořila aktivitu dětí.
3: Nechceme, aby lidi platili, chceme, aby děti nebyly na mobilech, na tabletech a aby se zdvihly a šly sportovat místo toho, aby lenošili doma. Začalo sem jezdit i víc lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude.
1: Skatepark v Úhercích je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pump trackem, toaletami, zázemím a osvětlením. Obec do něj za 5 let dala celkem 11,5 milionu korun. Z toho skatepark, který postavila bez dotace, ji stál necelé 4 miliony. Zítra budou na obloze převládat mraky i přehánkové nebo dešťové. Nejvyšší teploty budou mezi 14

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou.

Karlem v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialy. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: S rostoucím prodejem elektrokol přibývá i nehod. Nejohroženější skupinou jsou seniori. Odborníci radí myslet na bezpečnost a nezapomínat na helmu.
2: Počet nehod s účastí cyklistů na elektrokolech vzrostl meziročně o 35%. Jana Pelešková z dopravní policie Impulzu řekla, že i počet usmrcených na e-kolech je poměrně vysoký.
3: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori. Třeba v loňském roce to bylo 70%.
2: Profesionální e-biker Richard Gasperotti mi řekl, že u seniorů vidí nejčastější chybu, že si pořídí elektrokolo a nepoužívají přehazovačku.
4: Si zvolí tu nejsilnější přípomoc vlastně té pohonné jednotky a přestávají řadit, mají vlastně nejtěžší převod vzadu, což je to malinký kolečko a nejedou frekvenčně. Je potřeba, aby ten motor se trošičku točil, dopomáhal.
2: Podle Gasperottiho je častým nešvarem při jízdě na elektrokole přeceňování sil. Elektrokolo je přitom těžší a tomu je potřeba přizpůsobit i jeho ovládání. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Carlos Valvice má za sebou stěhování. Ministerstvo životního prostředí dnes šelmu Elzu odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly. Rezort o tom napsal v tiskové zprávě. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. Zatím je v karanténním režimu v uzavřeném pavilonu šelem. Mluvčí zahrady to řekla agentuře ČTK. Vémola stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby odebrané v roce 2023 nebyl schopný doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy. Lvice má podle ministerstva kompletně odstraněné drápy na předních tlapách a je výrazně handicapovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu. Slovensko vysychá, půda je u našich sousedů na mnoha místech téměř bez vody. Sucho zasáhlo až 80% území. Nejhůř jsou na tom oblasti Záhoří, okolí Bratislavy, Podunají a Dolní Zemplín.
5: Problémom v nejvíc postihnutých oblastiach nie je len povrchová vrstva půdy, ale aj hlbší půdny profil. Velmi nízké je aj relatívne nasýtenie půdy. Polinohospodári v podunajskej nížine sú bez závlah stratení. Deficit vlahy pod hranicou 50% pociťuje až 3/4 územia krajiny. Zväčša je od minus 20 do 60 mm. Pomôcť by mohli búrky, ktoré sa očakávajú tento týždeň, no v nížinách ich nemá byť veľa. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Americký národní úřad pro letectví a vesmír poodhalil podrobnosti k příští misi Artemis. NASA oznámila jména 3 amerických a 1 italského astronauta. Během mise si nová posádka vyzkouší dokování své kosmické lodi s lunárním modulem na oběžné dráze, píše o tom agentura Reuters. Plánované misi Artemis 3 předcházela dubnová mise Artemis 2, při které 4 astronauti NASA uskutečnili let kolem měsíce a dostali se od Země dál než kdokoliv předtím. Příští rok má nová posádka navázat právě misí Artemis 3, která mimo jiné otestuje přistávací moduly společností SpaceX Ilona Muska a Blue Origin Jeffa Bezose. Artemis 3 pak připraví půdu pro misi Artemis 4, která počítá s přistáním 2 astronautů v blízkosti jižního pólu měsíce v roce 2028. Půjde o první přistání NASA s posádkou na měsíci od mise Apollo 17 v roce 1972. Severoirským Belfastem otřásl brutální útok. Úřady vyzvaly občany k zachování klidu poté, co dnes policie zadržela Súdánce v souvislosti se včerejším incidentem. Pachatel je podle informací agentury AP žadatelem o azyl. Na ulici pobodal muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Případ vzbudil po celé zemi pobouření, zejména kvůli

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle něj posílí šikana. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil po jednání kabinetu v pondělí premiér Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je také rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Spojené státy zahájily nové údery na Írán. Reagují tak na íránské sestřelení amerického bitevního vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Americký prezident Trump včera oznámil, že Spojené státy budou muset na sestřelení amerického vrtulníku odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Požár střechy s fotovoltaikou způsobil obří škodu. Po včerejším zásahu v Lutíně na Olomoucku ji odborníci vyčíslili na 8 milionů korun. Hořely fotovoltaické panely a střecha rodinného domu. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Mluvčí hasičů agentuře ČTK sdělila, že se při požáru nikdo nezranil. Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí, jsou teď u konce. Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka se teď bude tunel dokončovat.
2: Protože v téhle chvíli byl pouze vozovky vyražen, budou probíhat ostatní práce, a to především v oblasti smyčky Ečerova. Protože další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovoznění smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
1: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moct od nového školního roku vrátit na svoji trasu linka 1. Ta bude později pokračovat právě až na Kamechy, kam zatím jezdí jen autobusy. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
3: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. V budově jsou i šatny, sklady, gymnastický sál a parkovací místa. Součástí vlny jsou na jedné straně také schody dvou různých výšek. Atletická škodovka roste, klub má už 12 členů. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Dnešní obloha má být převážně zatažená, musíme počítat s přeháňkami nebo deštěm. Naměříme maximálně kolem 16 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia, ach, moje Julia, Julia. Horké moře na brzdáli šeptá mi Julia,

Do naší ulice auta a popílek přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči.

Kam z naší ulice auta a popílek odletěla.

0: jednu.
1: Ohledně výuky jazyků budou mít školy nakonec o něco větší volnost. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol, který má k dispozici agentura ČTK. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadit. Nový rámcový vzdělávací program schválil koncem roku 2024 tehdejší ministr školství Mikuláš Bek. Původně měl přinést právě třeba povinnou výuku angličtiny od první třídy základek a povinný druhý cizí jazyk nejpozději od 7. ročníku. Doplním, že v současné době je první cizí jazyk povinný od 3. třídy a druhý nejpozději od 8. Maximální ceny pohonných hmot určované státem dnes mírně klesnou. Litr benzínu v Česku zlevní o 10 haléřů na 41,40. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat maximálně za 39 korun 91 haléřů za litr. To je o 14 haléřů méně než včera. Nafta se tak po několika dnech opět vrací pod 40-korunovou hranici. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny ropy na začátku týdne prudce stouply v reakci na obnovené izraelské útoky na Libanon a na vojenské cíle v Iránu. Včera už ale ceny na trzích opět klesaly. V ústecké zoo se po 16 letech narodilo tulení mládě. Mládě tuleně obecného přišlo na svět v noci na pondělí. Expozice tuleňů je kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená a nekonají se ani komentovaná krmení tuleňů. Podle mluvčí ústecké zoo Veroniky Schránkové je to chovatelský úspěch.
2: Nicméně následující dny budou pro mládě kritické. V tomto období se vytváří vztah mezi matkou a mládětem a vzhledem k tomu, že se jedná o savce, tak se startuje u samice laktace, která je nutná pro přežití mláděte. Aktuálně návštěvníky proto prosíme o ohleduplnost, dejme napak v okolí expozice tuleňů.
1: Ústecká zoo má aktuálně 3 dospělé tuleně, jeden z nich je samec. Kvůli zachování klidu v expozici zrušila zoo dočasně provoz vláčku, který startuje právě nedaleko těchto savců. Vesnička Úherce za Plzní má jeden z nejmodernějších skateparků u nás. Otevřela ho u dálnice D5. Na ploše 600 metrů čtverečních má prvky, které zatím v Česku nejsou. Jde o nezvyklý park s organickými tvary, takové se budují v cizině. Podle starosty Úherců Vlastimila Blaška vesnice skatepark vystavěla, aby podpořila aktivitu dětí.
3: Nechceme, aby lidi platili, chceme, aby děti nebyly na mobilech, na tabletech a aby se zdvihly a šly sportovat místo toho, aby lenošili doma. Začalo sem jezdit i víc lidí z jiných obcí, protože něco takového není všude.
1: Skatepark v Úhercích je součástí sportovního a kondičního areálu s multifunkčním hřištěm, pumptrackem, toaletami, zázemím a osvětlením. Obec do ní za 5 let dala celkem 11,5 milionu korun. Z toho skatepark, který postavila bez dotace, je stál necelé 4 miliony. Sázkové kanceláře mají o favoritovi fotbalového mistrovství světa jasno. Podle jejich kurzů budou v Americe horkými adepty na vítězství úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie. Typující se z bookmakery ale neshodnou. Suverénně nejvíc vkladů zatím míří na Portugalce. Agentuře ČTK to řekli zástupci sázkovek. Český tým patří před turnajem spíš k outsiderům. Světový šampionát ve fotbale startuje už zítra. Naši do něj naskočí zápasem s Koreou v pátek. Čas duelu ale není pro fanoušky v tuzemsku příliš příznivý. Startuje se ve 4 hodiny ráno našeho času. Dnes čekáme zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a s teplotami maximálně mezi 14 a 18 stupni. Ze zpráv je to všechno. Hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Protidrogová revoluce naráží na názory expertů. Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil agentuře ČTK řekl, že navrhované zpřísnění protidrogové politiky představuje návrat před rok 1989. Místo prevence a léčby se podle něj posílí šikana. Reaguje tak na chystané změny v přístupu, které připravuje vláda. Zamýšlené zpřísnění s 18 opatřeními ve 4 zákonech oznámil po jednání kabinetu v pondělí premiér Andrej Babiš. Řekl, že nebude dělat liberální protidrogovou politiku. Podle zjištění ČTK mezi návrhy patří stažení kratomu z prodeje nebo třeba přísnější postup vůči pěstitelům konopí. Ve hře je také rychlejší zařazování látek na seznam zakázaných substancí nebo posílení pravomocí obcí i policie. Spojené státy zahájily nové údery na Írán. Reagují tak na íránské sestřelení amerického bitevního vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Americký prezident Trump včera oznámil, že Spojené státy budou muset na sestřelení amerického vrtulníku odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace. Požár střechy s fotovoltaikou způsobil obří škodu. Po včerejším zásahu v Lutíně na Olomoucku ji odborníci vyčíslili na 8 milionů korun. Hořely fotovoltaické panely a střecha rodinného domu. Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel. Mluvčí hasičů agentuře ČTK sdělila, že se při požáru nikdo nezranil. Dělníci v Brně dokončili ražbu tramvajového tunelu. Budoucí tramvajová trať povede tunelem na brněnské sídliště Kamechy. Samotná trať má jít do provozu v závěru příštího roku. Nejnáročnější stavební práce související s ražbou, které obtěžovaly obyvatele v okolí, jsou teď u konce. Podle ředitele brněnského dopravního podniku Miloše Havránka se teď bude tunel dokončovat.
1: Protože v téhle chvíli byl pouze vozovky vyražen, budou probíhat ostatní práce, a to především v oblasti smyčky Ečerova. Protože další milník, co nás čeká, tak je vlastně zprovození smyčky Ečerova, což by mělo být na konci měsíce srpna, což je specifické, protože bude trojkolejná a bude vlastně v opačném směru než doposud. Takže taky takový historický milník.
0: Díky zprovoznění smyčky Ečerova se bude moct od nového školního roku vrátit na svoji trasu linka 1. Ta bude později pokračovat právě až na Kamechy, kam zatím jezdí jen autobusy. Plzeň má evropský unikát na atletickém stadionu. Sportovcům začíná sloužit neobvyklá střešní dráha. Je určená také pro běh do kopce.
2: Střechu tréninkového objektu na atletickém stadionu ve Skvrňanech tvoří vlna konstrukčně podobná mostu. Je pokrytá tartanem a v nejprudším místě má sklon 38%. Pod ní je další krytá běžecká dráha o délce 60 metrů pro tréninky například překážkových běžců. V budově jsou i šatny, sklady, gymnastický sál a parkovací místa. Součástí vlny jsou na jedné straně také schody dvou různých výšek. Atletická škodovka roste, klub má už 12 členů. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Dnešní obloha má být převážně zatažená, musíme počítat s přeháňkami nebo deštěm. Naměříme maximálně kolem 16 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.